choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu. A taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověčem.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pajelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: Už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočil, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženo tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to, člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuje. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až se v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukovanlinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukovanlinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.

0: Jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už tak, na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně to snídaní nutím.
0: Ty no. Si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt takže jako se probouzím.
0: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
0: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
1: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli. Mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je Květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticiánův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali potom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
1: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka, každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
0: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
1: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
0: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
1: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
0: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
1: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
0: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
2: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavé, o čem se tady bavíme dneska.
0: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
1: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
0: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
1: Tak.
0: Šlo o náročnou péči a léčbu?
1: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
0: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
1: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
0: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
1: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme

0: vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ona v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát. Já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chystaný zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moci využívat k výuce. Jirkov na Chomutovsku pořídí nové parkovací automaty. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje, soutěžilo celkem 245 obcí. Po ránu čekejte i mlhy, přes den počítejte s deštěm, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, dobré ráno a také poslech přeje František Janačík. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli využívat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran, proti je třeba TOP 09. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
2: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky a mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči.
0: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Nové parkovací automaty chce ještě letos pořídit radnice v Jirkově. Jejich nákup odsouhlasili zastupitelé města. Podle vedení Jirkova by pořízení 3 nových parkovacích automatů mělo výjít přibližně na 720 tisíc korun, včetně daně. Nahradí zastaralé přístroje v centru.
3: I když město pořídí nové parkovací automaty ještě letos, řidiči je budou moci používat zřejmě až v příštím roce. Podle webu města mají být totiž napojené na informační systémy Jirkova. Radnice ale dodavatele nových informačních systémů teprve hledá. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Dnes nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky. V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin, mezi jinými v Liberci, v Mimoni, v Semilech nebo v Lomnici nad Popelkou. Kina budou promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a také bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji. Třetí pak skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři výsledky vyhlásili v sobotu v Písečné na Orlickou-Ústecku, která zvítězila v loňském roce. Letos bylo přihlášeno 245 vesnic. Je to nejvíc od roku 2016. Komise hodnotila mimo jiné třeba podmínky pro život, péči o veřejný prostor a krajinu, také vzdělávání, infrastrukturu, místní podnikání a nebo kulturní život.
1: Počasí.
0: Čekejte oblačno, kolem poledne taky déšť nebo přehánky, později večer by mělo srážek ubývat. Teploty dnes do 21 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude kolem 17, na horách počítejte s teplotami maximálně do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřena část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možné sjet od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. My dvojnožci jsme takhle brzy po ránu v neděli vzhůru pravděpodobně kvůli nějakým pracovním povinnostem. Jsou ale tvorové, kteří jsou vzhůru naprosto dobrovolně a tím pádem jsou taky mnohem aktivnější. Taková lesní zvěř je čilá až běda. Já cestou do rádia potkala hned 8 srnek, tak pokud třeba se dáte za volant, tak na ty čtvernožce myslete, ať se s nimi nesetkáte příliš zblízka. Šťastnou cestu a dobré nedělní ráno s námi.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Jana Kratochvílová a její smích 10 minut po 5. hodině raní. Přeji vám pěkné a příjemné nedělní vstávání, tedy pokud to 10 minut po 5. jde. Máme neděli s datem 20. září a čím je tohle datum zajímavé, se dozvíme právě teď od Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 20. září. Svátek má Oleg. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný, zdravý. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem ji tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Vojčík, Hlaváč, Backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 17 minut po páté a půjdeme se společně podívat na to, jaká by měla být neděle s datem 20. září podle severočeských meteorologů. Ráno bude oblačné od severozápadu postupně až zatažené. Kolem poledne, zejména na horách a taky na severu kraje a odpoledne a večer pak na většině území čekejte déšť nebo přehánky. Později večer bude od severozápadu oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší denní teploty, přestože obloha bude zatažená a možná bude dokonce i pršet, poměrně příjemné, 18 až 21 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku kolem 17 a na horách maximálně do 16. Tak tedy dobré ráno na prahu dne, který pravda nebude slunečný, ale bude volný. A to myslím proto, aby byl dobrý, docela stačí.
0: Český rozhlas Sever. Rádio

0: Petr Naď v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Pěkné nedělní ráno a příjemné vstávání s námi. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co byste si vybrali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo alespoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali. Tak právě to budou muset dělat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v tomto týdnu vydala do jedné z mnoha školních jídelen.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. Kruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou, s jakoukoliv jako změnou, s jakou přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever.

Tohle byl Jiří Korn v nedělním Dobrém ráno na Severu. 2,5 minutky nám zbývají do 6:30, a tedy i do zpráv Františka Janačíka. František vás v nich mimo jiné pozve na letošní největší evropskou turistickou akci. Koná se totiž vlastně nedaleko od nás.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do úklidové akce Uklidme Česko se v podzimní části zapojuje 60 organizátorů z Ústeckého kraje. Dnes třeba dobrovolníci v Duchcově na Teplicku, v Benešově nad Ploušnicí, v Teplicích nebo v Drouškovicích u Chomutova. V Žatci zítra začne oprava mostu u fotbalového stadionu na hlavním silničním tahu 1/27 v Plzeňské ulici. Příští týden proto bude kvůli bourání mostu ulice u hřiště uzavřená. Na Božím daru v Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 650 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přeshraničních. Cyklisti a pěší můžou od dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a přišel na více než 3 miliony korun. Sloužit bude v zimě i běžkařům. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem ministra Macinky do Spojených států. Ráno oblačno, postupně až zataženo, odpoledne postupně déšť, zejména na horách a na severu, postupně pak v celém kraji. Později večer by mělo srážek ubývat. Teploty do 21 stupňů, na Šluknovsku kolem 17 stupňů, na horách čekejte teploty maximálně mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 262 železničáři mezi Benešovem a Františkovem nad Ploušnicí opravují železniční přejezd. Silnice je uzavřená, sledujte značení objížděk, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 5 hodin 39 minut dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Jestli máte pocit, že vám poněkud chybí energie, zkuste ji doplnit třeba kostičkou tmavé čokolády. No a jestli je ta tmavá na vás málo sladká, nebo máte pocit, že jí něco chybí, poslechněte si dnešní babské rady. Jarka Vykoupilová poradí, jak ji vylepšit.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Necelá minutka nám zbývá do 6:45. Společně se probouzíme do 20. zářijového dne. Jde o neděli a tak doufám, že si ji budete moci užít podle svých představ. Ovšem, pokud ty představy zahrnují nějaké rozsáhlé venkovní aktivity, tak počítejte s tím, že při nich dnes pravděpodobně budete potřebovat pláštěnku. Dnes by totiž na obloze měla královat velká oblačnost a čeká nás deštivé odpoledne a večer. Oblačno a zataženo bude už teď po ránu a kolem poledne se nejprve na horách a na severu kraje postupně, ale i na ostatním území objeví déšť nebo přeháníky. Později večer očekáváme ustávání srážek a taky ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Jak říkám, bez pláštěnky to dneska asi nepůjde.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Do zahrady ticha jsme se společně vydali v dobrém ránu na severu 9 minut před 6 a čeká nás rubrika o tom, co dělat pro zdraví. Tentokrát se podíváme na zdraví našich kostí. Kdo by nechtěl, aby jeho kosti byly zdravé? Že můžeme kosti podpořit cvičením, to nám teď prozradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Kvalitní výživa a silový trénink silné kosti podpoří, ale i další cvičení. Ta z dopady, při kterých chodidla narážejí různou silou na zem. Každý tvrdší dopad vyšle kostrou mechanickou vlnu. Kosti na tento stres reagují tak, že začnou absorbovat více vápníku a minerálů. Tím se přirozeně zvyšuje jejich hustota. Kvůli zdravějším kostem nemusíte hned začít skákat přes překážky. I obyčejná chůze představuje formu pohybové aktivity, při které dochází k opakovaným dopadům chodidel na zem. Právě tento kontakt vysílá do kostní tkáně podněty, které podporují její obnovu a pomáhají udržovat kostní hustotu. Jakmile se pravidelná chůze stane součástí každodenní rutiny, je možné zátěž postupně zvyšovat. Pomoci může svižnější tempo, chůze do kopce nebo scházení schodů. Vhodné jsou i jednoduché cviky, při nichž dochází k intenzivnějším dopadům, třeba střídavé sestupování z nízkého schůdku nebo důraznější došlapy na místě. Pokud jsou cvičení prováděna pravidelně a v přiměřené intenzitě, můžou představovat jednoduchý způsob, jak si udržet silnější kostru, lepší stabilitu i větší samostatnost do vyššího věku. Nejde přitom o vrcholový sport, často stačí několik minut cíleného pohybu denně, které kostem připomenou, že je stále potřeba, aby zůstaly pevné a odolné. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Případů nákazy lymskou boreliózou je oproti loňsku skoro dvojnásobek, statistiku ovlivňuje i nový systém hlášení. Dům umění Ústí nad Labem představuje novou výstavu, je zaměřená na různé podoby infrastruktury. V Bedřichově na Jizerskohorsku bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Po ránu čekejte i mlhy, přes den se kolem poledne postupně rozprší, teploty dnes do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, příjemné nedělní ráno a také poslech přeje František Janačík. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Hyniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
3: Může za to jednak zejména na brzký nástup jara, když se to aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů, čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
1: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale také v městských parcích, na zahradách a nebo na hřbitovech. Infrastruktury dát prostor touze druzí i druhých, to je název nové výstavy v Domě umění Ústí nad Labem. 15 autorů prostřednictvím instalací, videí a počítačových her ukazují vliv technologií i mezilidských vztahů. Více řekl kurátor výstavy Václav Janoščík.
4: Infrastruktura znamená nejenom, že něco je pod zemí a dodává na to elektřinu, ale že jeden druhýho posloucháme a rozumíme si.
1: A jak také uslyšíte, v této hodině expozice je v Domě umění ke zhlédnutí do poloviny listopadu. Jizerskohorský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit jí chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat v příštím roce. Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače už jsou zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys. Horní vyhlídková plošina bude mít 35 metrů.
2: Sport.
1: Házenkáři Lovosic utrpěli první porážku v novém ročníku extraligy a v tabulce se propadli na pátou příčku. Ve třetím kole podlehli na hřišti Dukly Praha 26-39, když během utkání nevedli ani jednou. První ztráta postihla v československé soutěži házenkářky z Mostu. Ty ve čtvrtém kole prohráli v Písku 30-35 a v tabulce se posunuli na druhé místo.
2: Počasí.
1: Ráno oblačno, postupně až zataženo, kolem poledne postupně déšť, zejména na horách a na severu, postupně pak v celém kraji. Až pozdě večer by mělo srážek začít ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů, na Šluknovsku jen kolem 17 stupňů Celsia. Na horách dnes čekejte teploty maximálně mezi 13 až 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Kvůli opravě se projíždí Kyvadlově. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever je po šesté, vy posloucháte naše ranní vysílání a my vám v něm chceme dělat radost, a to především pěknými písničkami. Už za chvíli nás čeká Elton John a Kiki Dee a taky Michal Tučný a pak společně vyrazíme na novou výstavu v Domě umění v Ústí nad Labem, o které už František mluvil ve zprávách. Nejdřív ale ta slíbená muzika, tak dobré ráno s námi.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Elton John a Kiki D 13 minut po 6 v dobrém nedělním ránu na severu. Přeji příjemné probouzení do nového dne a mám pro vás krimi historky. Dnes o tom, že i nechat sešrotovat vlastní auto občas může být problém.
1: Krimi historky.
2: Před exekucí rozhodně neschováte vůbec nic, ani vlastní auto. Na to zapomněl muž ze Štětí, který měl úředně zakázáno nakládat se svým majetkem. Zákaz nezákaz, osobní vůz vzal a nechal ho jednoduše sešrotovat. Za likvidaci dostal 3000 korun do kapsy a myslel si, že má všechny problémy vyřešené. Věřitelé sice o své peníze přišli, ale muži teď místo výdělku hrozí soud. Místo smazaných dluhů má totiž na krku trestní stíhání. Policisté ho obvinili ze spáchání trestného činu a za maření úředního rozhodnutí může strávit až 2 roky za mřížemi.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: Meteorologické modely, ze kterých vycházejí meteorologové při předpovídání počasí, se v tom, jak moc bude během dneška pršet, docela lišily. Nakonec to vypadá, že nás čeká oblačné dopoledne a deštivé odpoledne a večer. Oblačno až zataženo, to by mělo být na obloze hned, jak se rozjasní odpoledne, pak počítejte na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty i přesto ale příjemné 18 až 21 stupňů Celsia. Na Šluknovsku trochu chladněji, tam maxima kolem 17 a na horách do 16 stupňů nad nulou.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Obří kruhy s kancelářským nábytkem, holografické video o atomové válce i počítačové hry nabízí nová výstava v Domě umění Ústí nad Labem. Expozice s názvem Infrastruktury dát prostor touze druhým propojuje technologie s mezilidskými vztahy.
1: Infrastruktura znamená nejenom, že něco je pod zemí a dodává na to elektřinu, ale že jeden druhýho posloucháme a rozumíme se.
2: Uvedl výstavu kurátor Václav Janoščík. První dojem na mě v galerii udělala kruhová ocelová konstrukce, na které byly navléknuté dveře, židle a pracovní stoly.
1: Infrastruktury obvykle jsou něco, čeho si nevšímáme, něco, co dokud se to nerozbije, tak to nevnímáme, ale vždycky jsme z toho součástí. Ať už jde o telekomunikace, nebo třeba právě o porozumění. A Dušan Záhoranský, jehož tady ta instalace se sestává z těch tří obrovských kruhů, tak vlastně taky ukazuje to, jakým způsobem práce, speciálně s tím symbolickým kancelářským prostředím, je něco tak strašně neodmyslitelně spjatý s naším životem, že už o tom ani nepochybujeme.
2: Rozumím tomu správně, že ten hlavní dojem, který by si měl návštěvník odnést, je to, abychom více naslouchali.
1: Je to rozhodně tak. Ta výstava, když přejdu k tomu, jak trochu vypadá, tak je tak netradičně pojatá, je velmi plná, je trošičku potemnělá, člověk tam jakoby ty věci musí trochu hledat sám, rozhodně to není tak, že by byly jen obrazy na zdech, nebo že by všechno bylo krásně přímo nasvícené, ale jde o nějaký takovou trochu jako džungli, nebo o takový spletenec uměleckých děl.
2: Svoje dílo mi představil i student Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Dmitrij Ostrecov.
3: Sledujeme příběh, jak ta postava se z ničeho nic ocejtí v tady krajině, nevíme, proč se tam nachází, nevíme, jak se tam ten člověk dostal, ale sledujeme abstraktní příběh o tom, jak ta atomovka na něj spadne a on přijme svůj osud.
2: Výstava v Domě umění potrvá do poloviny listopadu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Život je šatná.

Lenka Filipová v nedělním dobrém ránu na severu. Za malou chvíli, konkrétně za 3 minutky, nás čekají další zprávy s Františkem Janačíkem a v nich tentokrát třeba informace o tom, kde se objeví erby 28 měst ležících na Labi. Jestli jste zvědaví, zůstaňte s námi a dozvíte se to.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Rounici nad Labem vzniká erbovní stěna polabských měst. Na opěrnou zeď pod vlakovým nádražím v současnosti specializovaná firma instaluje erby 28 měst ležících na Labi. Informoval o tom autor a koordinátor projektu Vladimír Urban. V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin, jídlo a drogerie se tak dostanou s nás potřebným. Nové zastávky chce Potravinová banka otevírat například v Krupce na Teplicku anebo v Trmicích na Ústecku. Naivní divadlo v Liberci má po dvou letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičpanová je nominovaná za představení pro děti Větroplaši. Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. V programu návštěvníci i dnes uvidí třeba nový armádní transportní letoun C-390 Millennium. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko volí nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce. Ráno oblačno, postupně až zataženo, kolem poledne postupně déšť, zejména na horách a na severu, postupně pak v celém kraji. Až později večer by mělo srážek ubývat. Teploty do 21 stupňů Celsia, na Šluknovsku jen kolem 17 stupňů, na horách čekejte teploty mezi 13 až 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici silničáři pokračují v opravách mostu na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, je 6 hodin a téměř 39 minut a my se teď společně vypravíme do Teplic. Věděli jste, že právě v Teplicích už před 123 lety měli fungující městskou hromadnou dopravu. Byla úplně první v Čechách. Víc se o době, kdy Teplicemi vedly tramvajové koleje, dozvíte právě teď od Renáty Filipy.
1: Je to švanda a nestojí mnoho, napsal 27. června 1895 teplicko-šánovský oznamovatel o nově zprovozněné dráze. Tramvaje v Teplicích vyjeli o dva dny dříve, na úseku z Benešova náměstí k nádraží, jako vůbec první elektrické tramvaje v českých zemích s pravidelným provozem. V Teplicích se tedy nacházela nejstarší tramvajová doprava na našem území. Pokud tedy pozapomeneme na spíše reklamní provoz Františka Křížíka na Letné v Praze v rámci jubilejní zemské výstavy. Jen tak na okraji, vůbec první elektrická tramvajová linka byla postavená v Berlíně v roce 1881. Městská hromadná doprava patřila na konci 19. století jen do velkých měst. V Brně, v Ostravě a v Košicích jezdily parní tramvaje. V Praze fungovala koně z Přeška. A tak se v Teplicích nebáli pustit do první elektrické dráhy v českých zemích. A tramvajová doprava se těšila přízní zákazníků až do roku 1959, kdy byly teplické tramvaje zrušeny. Na posledním tramvajovém úseku mezi Červeným kostelem v Trnovanech a Horním Dubím se dojezdilo 31. ledna 1959. Kolejová síť, sahající v době největšího rozmachu od Řetenic až do Dubí, byla po druhé světové válce nahrazena trolejbusy a autobusy. Od té doby se bohužel v Teplicích tramvají už neprojedete.
0: Jediná šance projet se tramvají je aktuálně v Ústeckém kraji, v Mostě a v Litvínově, ačkoliv v Litvínově teď vlastně taky ne, protože tam probíhá rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati. Jízda tramvají je příjemná a pohodlná věc, ale oprava takové tramvajové trati, ta už tak příjemná není. Trvá to dlouho a vyžaduje to velké stavební zásahy. No tak počkáme, až to v Litvínově dokopou a zase se svezeme.

0: počasí.
1: Za půl minutky bude 6:45, posloucháte Dobré ráno na Českém rozhlase Sever a my se teď společně podíváme na to, jaké je a jaké bude počasí. To nedělní ráno je, řekla bych, v celku teplé. Ranní teploty se pohybují někde kolem 12 stupňů nad nulou. Noc byla jasná, ale obloha už se směrem k ránu zatáhla a tak je teď oblačno nebo až zataženo. No a podobný obrázek budeme na obloze vidět celý den, protože nás čeká zatažený den, během kterého musíme kolem poledne a odpoledne a k večeru počítat s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty ale stále docela příjemné. 18 až 21 stupňů Celsia, na horách mezi 13 až 16. Tak bude to neděle trochu šedivá a taky trochu upršená, ale já věřím, že i přesto bude příjemná.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: 6 hodin a téměř 51 minut. Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Jestli jste takhle brzy vzhůru, protože někam jedete, tak než usednete za volant, poslechněte si prosím následující rubriku. Snažíme se vám v ní osvěžit pravidla silničního provozu. To proto, aby bylo na silnicích o něco bezpečněji. A předkládáme vám situace, ve kterých se často chybuje. Dnes si něco povíme o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V Duchcově na Teplicku dnes dobrovolníci uklidí okolí Sokolovny. ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně v pondělí navrhnout obnovení neplacení 3 dnů nemocenské. Hokejisté Chomutova v první lize ukončili sérii porážek. Po ránu čekejte i mlhy. Přes den, hlavně kolem poledne, se postupně rozprší, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobré ráno a také poslech přeje František Janačík. Do úklidové akce Ukliďme Česko se v podzimní části zapojuje 60 organizátorů z Ústeckého kraje, dnes třeba dobrovolníci v Duchcově na Teplicku. Úklid míst poblíž Sokolovny tam organizuje členka místní tělocvičné jednoty Sokol Jana Panglerová.
5: To, jak se tady k nám žije, se za to můžeme vlastně zasadit i my jako občané. Pokud si chceme zlepšit okolí, tak prostě se musíme zapojit. Akce Ukliďme Česko si myslím, že je hodně důležitá, pořádá se vlastně dvakrát do roka, na jaře a na podzim.
4: Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Litvínově má 4 nové členy, dohromady jich je přes 20. Personální situací se od začátku roku zabývaly radní města. Navýšení počtu členů posiluje akceschopnost jednotky, musí být schopna vyjet k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu.
6: Podle vedení Litvínova věkový průměr členů sboru dobrovolných hasičů v současnosti dosahuje 40 let a pro dlouhodobé zajištění akceschopnosti jednotky bylo proto nutné její personální posílení. Cílem bylo navýšit počet členů na 20 osob. Nováčci mohou zaskakovat za nemocné kolegy nebo za ty, kteří čerpají dovolenou. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Občanská demokratická strana chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat zítra, tedy v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog, zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí.
0: Sport.
4: Hokejisté Chomutova se po 4 porážkách dočkali premiérové výhry v novém ročníku Maxaligy. V 5. kole porazili jihlavskou Duklu 4-2. Piráti poslední místo v tabulce tak přenechali Havířovu. 9. jsou Litoměřice, ty totiž prohráli ve Vsetíně 2-5. Tabulku vede Béčko Pardubic.
0: Počasí.
4: Ráno oblačno, postupně až zataženo a kolem poledne postupně déšť, zejména na horách a na severu, postupně pak v celém kraji. Pozdě večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia. Na Šluknovsku bude kolem 17, na horách mezi 13 až 16 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici číslo 262 železničáři mezi Benešovem a Františkovem nad Ploušnicí opravují železniční přejezd. Silnice je uzavřená, sledujte objížďky. Na dálnici D8 počítejte stále na Lovosicku mezi 40. až 48. kilometrem s omezením v pruzích. Pokračují tam opravy systému nouzového volání. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Na první rozhlasový přenos z letadla společně zavzpomínáme s kalendářem Petra Jungmana už za pár minut. No a o něco později se vrátíme k události mnohem čerstvější, konkrétně ke včerejšímu ústeckému půlmaratonu. Na ten nás v reportáži vezme David Kalvas. Písničky, které nestárnou, uslyšíte v podání Jitky Zelenkové a Petra Spáleného. První, kdo nám ale po 7 hodině ranní zaspívá, bude Helena Vondráčková. Tak dobrý poslech a pěkné ráno s námi.
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Petr Spálený a jeho kolej Alberto v 7 hodin a téměř 12 minut. K tomu přeji dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Teď společně budeme vzpomínat na události, které jsou nějak spjaté s datem 20. září. A chybět mezi nimi nebude třeba slavný filmový festival v Cannes.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný, zdravý. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré nedělní ráno, slunko vyšlo zhruba před 35 minutami a jeho paprsky se snaží prodrat přes ty ranní mraky směrem k nám, ale mají to těžké a v průběhu dne to budou mít ještě těžší. Oblačnosti totiž bude hodně a kolem poledního by z ní taky mohly začít vypadávat srážky. Kolem poledne bude pršet především na horách, v průběhu odpoledne a večera by se potom ale déšť nebo přeháníky mohly objevit na území celého kraje. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku kolem 17 a na horách maximálně do 16. Taková by tedy podle meteorologů měla být neděle s datem 20. září.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký ještě jako zpěvák skupiny Žentour v Dobrém ránu na severu v 7 hodin a 23 minut přesně. 9000 lidí v sobotu obléklo běžecké boty, tedy tenisky, k tomu taky nějaký ten běžecký úbor a vydali se do centra města Ústí nad Labem. Matony Running Festival totiž nabídl závody nejen pro profesionály, ale hlavně pro amatéry. Na tratě různých vzdáleností vyběhly děti a taky takzvaní hobíci. Všichni si společně užili mimořádnou atmosféru, která závod každoročně provází.
1: Rád bych do posledních metrů a zapsané výsledné časy.
2: Ať už běžci doběhnou v čase 35 minut, 40 minut, 50 minut. Vidíte, že do toho dali všechno. Na jejich obličejích je patrné, že se vůbec nešetřili a závod před tolika lidmi je opravdu nahecoval k maximálnímu úsilí. Karolína asi potvrdí, že když je tady tolik lidí, tak člověk se vůbec nešetří a jde do toho naplno.
3: No, já jsem se snažila, co jsem mohla, ale na 5. kilometru mě chytla slabina, tak jsem chtěla asi trošku rychleji, ale i tak jsem velmi spokojená, je to poprvé, takže super.
2: V čem je to kouzlo takového závodu pro vás, když je to poprvé?
3: No, určitě to, že to nevzdáte, protože je na vás moc velká pozornost a sami byste to vzdali, ale nemůžete prostě, moc velká studa.
4: Cílová rovinka, pojďte.
5: Pojďte.
2: Vydýchává se tady další z běžců. Dan, asi mi dáte za pravdu, že tady se chce každý vyhecovat před tím davem fanoušků.
6: Určitě. Závod na rovině betonu poprvé, takže jsem se snažil na čas, ale samozřejmě to hecujem.
2: A o kolik jste si třeba vylepšil čas nebo na jakém jste čase?
6: O 8 minut. Ještě to táhne, tak a běžíš rovinu, tak jo.
2: Závodnice Zuzana si zkontrolovala hodinky a pohled, co říká?
7: Já neřešila čas, já řešila stopnutí, protože mi to vždycky jde stopnout čas.
2: Jaký je pro vás ten závod tady v Ústí?
7: Super atmosféra, hezká rovinka, super hudba po cestě, pískání, zatím je nejlepší atmoška, co jsem zažila.
2: A je to všechno tady o výkonech, nebo právě o tom zaběhnout si před lidmi ve speciální atmosféře?
7: Jak pro koho?
2: A pro vás?
7: Já jsem chtěla dát pod 50 a dala minut.
2: Takže?
7: Takže spokojenost.
2: Hezké sledovat, jak se tady vzájemně podporují běžci, ať už na trati, nebo někteří i v cíli. Je tady takový mix únavy a přitom spokojenosti z toho, že se dostali do cíle a zaběhli někteří i své vynikající časy. Zkrátka, Matony Running Festival má své kouzlo a letošní ročník v Ústí nad Labem je toho přímým důkazem. S Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
0: Tak jsme si trochu zaběhali a sportu se budeme věnovat i ve zprávách o 7:30. František Janačík v nich bude mluvit o dotacích pro sportovní kluby v Litvínově, ale také o lyžování. Tak zůstaňte i dál s námi, s Českým rozhlasem Sever.
8: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Sportovní kluby v Litvínově dostanou mimořádné dotace v celkové výši 458 tisíc korun. Finanční podporu získají podle zápisu z jednání Rady města Krušnohorský klub, také Krasobruslaři a Český svaz orientačních sportů. Obecní lyžařský areál v Horním Podluží na Děčínsku začal s přípravami na nadcházející zimní sezónu. Podle nezávislého starosty Petra Hořeního letos investovala obec do servisu, nákupu a pronájmu techniky necelý 1 000 000 korun. Cestující libereckou tramvajovou dopravou musí dnes počítat s omezením na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Až do dnešních 12:30 odpoledne nahradí tramvaje mezi zastávkami Vratislavice Výhybna a Jablonecké Tyršovy Sady autobusy linky X11. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost je od 8 do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie také posílila hlídky. Po ránu oblačno, postupně zataženo, kolem poledne pak postupně déšť, zejména na horách a na severu a pak v celém kraji. Až pozdě večer by mělo srážek ubývat, teploty do 21 stupňů, na Šluknovsku bude chladněji, na horách čekejte teploty mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech silničáři opravují ulici Vladimírská, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu, v opačném směru platí objížďka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jitka Zelenková a písnička o tom, jak je důležité mít něco rád, pokud patříte mezi ty, kdo mají rádi vlastní zahrádku, tak je tu rubrika určená přímo pro vás. Dnes budeme v našem zahrádkářském okénku mluvit o sklizni kořenové zeleniny. Při té se řídíme hlavně počasím a taky stavem jednotlivých rostlin. Co dalšího dodržet, aby nám kořenová zelenina dlouho vydržela, tak to nám vysvětlí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, správně načasovaná sklizeň a dobré podmínky při skladování pomohou uchovat kořenovou zeleninu pevnou a chutnou po celou zimu. Mrkev, petržel, celer nebo červenou řepu sklízíme za suchého počasí. Nejlépe, když půda není hodně mokrá. Kořeny opatrně vyrijeme vidlemi a vytáhneme ze země. Listy odstraníme a kořeny očistíme jen od větších zbytků zeminy. Před uskladněním necháme zeleninu dobře oschnout. Sklizeň není dobré zbytečně odkládat až do silných mrazů. Mrkev a petržel sice krátkodobě snesou mírný mráz. Při dlouhodobém promrznutí ale hrozí poškození kořenů. Celer sklízíme před příchodem silnějších mrazů, protože jeho bulvy jsou na chlad citlivější. Pro uskladnění vybíráme jen zdravé a nepoškozené kusy. Kořeny s oděrkami a prasklinami raději spotřebujeme jako první. Menší množství pokrájené kořenové zeleniny se dá usušit. Většinou ale kořenovou zeleninu ukládáme do chladu, tmy a dostatečně vlhkého prostředí. Vhodné je místo, kde teplota neklesá pod bod mrazu. U mrkve, petržele a dalších kořenových zelenin můžeme pro skladování využít také bedínky s mírně vlhkým pískem. Nezapomínáme ale pravidelně kontrolovat, jestli se mezi uskladněnými kořeny neobjevuje hniloba. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: 7 hodin 45 minut aktuálně na severu Čech měříme teploty někde mezi 11 až 13 stupni Celsia a stoupat budou dnes odpoledne až k 21. Tam by se měly pohybovat maximální odpolední teploty. Ve Šluknovském výběžku bude o poznání chladněji, tam maxima jenom do 17 a na horách do 16 stupňů nad nulou. K tomu nás čeká převážně oblačná až zatažená obloha kolem poledne na horách a taky na severu kraje, no a potom odpoledne všude a na většině území kraje musíme počítat s deštěm nebo přeháníkami. To znamená, že neděle bude o dost jiná než sobota. Já ale doufám, že vám to náladu neskazí a kdyby přece jenom nějaké chmury hrozily, že zachvátí vaši hlavu, tak my se s vysíláním Českého rozhlasu Sever budeme snažit ty chmury zase rychle vyhnat.
0: Český rozhlas Sever.

0: Vyzvání k tanci v závěru písničky skupiny Kabát. No a když už jsme u toho tance, tak u něj zůstaneme. 10. října začne na obrazovkách České televize letošní řada Stardance. Složení párů letošního ročníku je už dávno známé, ale jak to komu na parketu půjde, to se teprve uvidí. Slávka Brádlová zpovídala Tomáše Poláka, frontmana populární skupiny Opět a Radeček, a jeho partnerku Adrianu Maškovou. Ta krom tance studuje architekturu a tak se nabízí otázka, jestli z muzikanta Tomáše Poláka lze vybudovat i tanečníka.
1: Dobrá otázka, velmi. Vlastně nevím, jestli jsem schopná to odhadnout na první pohled. Takhle, když to vidím, tak si myslím, že to bude v pohodě, ale Tomáš samozřejmě říká, že s tancem se moc nesetkal, takže to spíš spěje k té druhé odpovědi, že budeme to hledat, ale ať už tak nebo tak, tak si myslím, že to bude příjemná cesta.
2: Na druhou stranu říká se lepší učit než přeučovat.
1: To rozhodně. To vždycky, když někdo přišel, říká, jo, já jsem chodil do tanečních chářské, je, no, man. No.
3: Tahle výhoda tady platí 100%.
2: Já si myslím, že jako muzikant máte těch výhod víc, hudební sluch, smysl pro rytmus, ale přetavit to do toho pohybu, no to už je zase ta vyšší dívčí.
3: No to si přesně myslím, no, že ono jako určitě nějaká výhoda to je třeba oproti tomu, kdybych byl jako hudbou úplně nepolíbený, rytmus asi nějak jakoby mám, umím cítit, ale přetavit to jako do toho pohybu, s tím mám fakt problém. Mě to trošku připomíná, jak vím přesně, jak co by se mělo namalovat, ale já mám tu dispu ruchu, jo, a já nejsem schopný to vlastně namalovat, i když přesně vím, jak by to mělo být, tak jedině se ho mám strach, abych to uměl potom jako přetavit do toho pohybu, ale tak snad jo.
2: Tady právě pak můžou nastat nervy a tréma z toho, že právě, že ten smysl pro rytmus máte a cítíte, že tam nejste, tak to pak ty kroky může zamotat ještě trochu víc.
3: Jo, já se domnívám, že u mě nějaký stres a z tohohle jako nemůže být, mě já se můžu jenom mile překvapit, takže asi stres nějaký jako významný, ne? No tak uvidíme, jak na mě Adri bude hodná nebo přísná, potom z toho budu možná mít stres jako a lehké žaludeční nějaké prostě neurózy, ale já věřím tomu, že to bude fajn.
2: Poslední otázka. Pamatuju jednu řadu Stardance, kdy se jedno kolo tančilo na české písničky. Kdyby tam zaznělo něco od skupiny Opět a Radeček, byl by to bonus?
3: Tak samozřejmě, že by to byl bonus, no tak na takovou krásnou muziku tancovat, ale snad ani ne. Já obecně jako nerad, třeba někdo má vždycky pocit, že mě tím udělá radost, že pustí v restauraci muziku, když mě tam vidí naši muziku, a mě to přijde takový blbý, trapný. Ne, nepotřebuji. Já si rád poslechnu nějakou novou muziku, objevím novou muziku a moc se těším, co nám Adri vybere.
1: Vybereme spolu, dáme si session a probereme, vybereme pecky. Už mám nápady, tak se na to těším.
2: Diváci taky. Děkuju za rozhovor. Mějte se.

0: Děkujeme moc, mějte se krásně.
1: Tomáš Polák a Adriana Mašková jako jeden z tanečních párů, které se letos představí v soutěži Stardance. Celé to naostro vypukne 10. října, ale ti, kteří soutěží nebo budou soutěžit, pochopitelně už pilně trénují teď. Tak uvidíme, jak jim to půjde a jestli třeba už po prvním večeru bude jasné, kdo je favorit.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na festival Eurorando míří do Krušných hor turisté z celé Evropy. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem Macinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. Jsou tu zprávy. Dobré ráno a také poslech přeje František Janačík. V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě, Eurorando 2026. Organizátoři připravili 650 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přes hraničních. Návštěvníky zavedou na trasy po celém hřebení od západu Karlovarska až po Krupku na Teplicku. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury z Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
2: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin a další informace přidáme ještě v této hodině ranního vysílání. Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí, je to kvůli výkopovým pracem. Uvedlo to vedení města na svých webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici pod kaplí.
4: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů sobě Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek ve výši 389 miliard korun. Masinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Návrh rozpočtu vláda musí poslat do poslanecké sněmovny do konce září. Na ostravském letišti v Mošnově v sobotu začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba vojenský transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho představila poprvé. Návštěvníci dnů NATO viděli také třeba leteckou akrobaci nebo vojenské vrtulníky. Program dnů NATO pokračuje i dnes, stejně jako v sobotu nabídne ukázky vzdušné i pozemní techniky.
0: Počasí.
2: Ráno oblačno, postupně až zataženo a kolem poledne postupně déšť, zejména na horách a na severu a postupně pak v celém kraji. Později večer by mělo srážek ubývat. Teploty do 21 stupňů Celsia, na Šluknovsku maximálně kolem 17 stupňů, na horách dnes mezi 13 až 16 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A dálnici D8 stojí na Ústecku u 87. kilometru ve směru na Prahu. Odstavená dodávka čeká na pomoc. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Že je na dětech vidět, jak stárneme, protože oni neuvěřitelně rychle rostou, je známý fakt. Já bych pro dnešek přidala konstatování, že je to vidět i na filmech, které sice nestárnou, ale přesto už jsou letité. Považte sami Amélie z Montmartru, tahle okouzlující, byť trochu potrhlá mladá Pařížanka, do českých kin vplula už před 25 lety. A my si tohle neuvěřitelné výročí připomeneme v ranním vysílání, které po 8 hodině startuje do svých posledních 60 minut, a to písničkami od skupiny Rangers a taky od Ilony Čákové. Tak dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.
0: Dobré ráno

0: Rangers, nebo chcete-li plavci, 11 minut po 8 ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A já vám teď nasadím brouka do hlavy. A to sice otázkou, jaký brouk je v Česku nejvzácnější. Ale nebojte se, odpověď vám naservírujeme hned v zápětí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Počasí venku zatím vypadá vcelku optimisticky. Řekla bych, že to teď po ránu vypadá na pěkný podzimní den a že ty podzimní dny dokáží být velmi rozdílné. Tak třeba 20. září roku 1947 bylo opravdu teplo. Tehdejší teplotní rekord platný dodnes má hodnotu 31,5 stupně Celsia. No ale taky byla 20. září roku 1962 pro změnu pěkná zima. Tehdy se rtuť podívala jenom kousíček nad 3 stupně nad nulou. Dnes nás nečeká ani jeden z extrémů. Odpolední maximální teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16. No a ta oblačná obloha, kterou zatím venku máme, se postupně trochu zatáhne. Kolem poledne musíme na horách a na severu kraje počítat s deštěm nebo přeháníkami a odpoledne a k večeru bude déšť a přeháníky už v podstatě všudy přítomné. Tak nevím, jestli je tohle nadějná vyhlídka na počasí pro nedělní den, ale doufám, že i kdyby na vás mělo začít pršet, náladu vám to neskazí.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rád.

0: 8 hodin a 20 minut nám zpívala Jana Chládková. Právě dnes je to neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky na celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59 a kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec ji dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vracejí se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Ivetu Bartošovou v Dobrém ránu na severu už za malou chvíli vystřídá Chris Rea a pak přijde František Janačík s dalšími zprávami a v nich taky s výzvou Ukliďme Česko. Zprávy Českého rozhlasu Sever uslyšíte přesně o 8:30 a 8:30 bude za 3 minutky.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do úklidové akce Ukliďme Česko se v podzimní části zapojuje 60 organizátorů z Ústeckého kraje. Dnes budou dobrovolníci uklízet třeba v Duchcově na Teplicku, také v Benešově nad Ploušnicí, v Teplicích a nebo v Drouškovicích u Chomutova. V Žaci zítra začne oprava mostů u fotbalového stadionu na hlavním silničním tahu 1/7 v ulici Plzeňská. Příští týden proto bude kvůli bourání mostu uzavřená ulice u hřiště. Na Božím daru v Krušných horách dnes začíná největší letošní evropská turistická akce Eurorando 2026. Organizátoři připravili 650 pěších tras od Karlovarska po Krupku na Teplicku. Více už uslyšíte v ranním vysílání před zprávami v 9 hodin. Cyklisti a pěší můžou od dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužickohorské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál přes 3 miliony korun. Sloužit bude také běžkařům. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský pak za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long, Marianne. Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě jsou záchranáři, žádné oběti úřady nehlásí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, tedy dolní komory ruského parlamentu. Po ránu oblačno, postupně až zataženo, kolem poledne postupně déšť, zejména na horách a na severu a postupně pak v celém kraji. K večeru by mělo srážek ubývat. Teploty do 21 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 pokračuje mezi Chlumcem a Ústím nad Labem stavba okružní křižovatky. V místě je stále kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: František už vás ve zprávách upozornil na velkou turistickou akci, která se koná v Krušných horách, a my se jí podrobněji budeme věnovat v následujících minutách, ve kterých zazní i medailonek dalšího slavného Severočecha. A samozřejmě v nich zazní i řada pěkných písniček. Ta první je od Petra Reska. Tak dobrý poslech.

0: Po ránu jsme se roztančili s Václavem Neckářem, tak se teď hezky pomalinku uklidníme, abychom si mohli vyslechnout medailonek dalšího slavného Severočecha, kterého nám chce představit Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: K zajímavým osobnostem české a moravské architektury první poloviny 19. století patří Anton Arche, který se narodil v roce 1793 v Lovosicích. Vystudoval Královský stavovský polytechnický ústav v Praze. Jeho učitelem byl významný architekt Jiří Fischer. Po studiích s ním Arche spolupracoval na dokončení zámku Kačina a úpravách zámeckého parku ve Veltrusích. Zásadní zlom v jeho životě přišel roku 1832, kdy ho olomoucký arcibiskup Ferdinand Maria Chotek pozval do Kroměříže. O rok později se stal Arche stavebním ředitelem a roku 1838 stavebním radou. Byl hlavním architektem a stavebním odborníkem rozsáhlého arcibiskupského majetku. Jedním z jeho nejvýznamnějších počinů byla proměna kroměřížské podzámecké zahrady. Arche ji přetvářel do přírodní krajinářské podoby a doplňoval řadou staveb a drobnou architekturou. Patří k nim například rybářský pavilon, Maxův dvůr nebo pompejánská kolonáda. Věnoval se také květné zahradě, kde podle jeho návrhů vznikl nový reprezentativní vstup s čestným dvorem a dvojicí skleníků. Významně se podílel také na historizující přestavbě kostela svatého Mořice v Kroměříži, která začala roku 1836 a jejíž výsledná podoba byla dokončena až v roce 1851. Anton Arche se rovněž zabýval přestavbami zámků a kostelů, stavbou hospodářských dvorů, pivovarů a lihovarů, obytných budov i vodohospodářských staveb. Zemřel v Kroměříži v roce 1851.

0: počasí.
1: Až k 15 stupňům Celsia už vyšplhaly nedělní ranní teploty na některých místech Ústeckého kraje. Takhle teplo je třeba v Kadani, v Žatci, ale taky ve Wernericích nebo ve Varnsdorfu. Odpolední maxima se dnes zastaví někde u 21 stupňů Celsia. Chladněji bude ve Šluknovském Výběžku, kde meteorologové maxima vidí maximálně kolem 17 nad nulou. Máme oblačnou oblohu a ta se bude postupně zatahovat kolem poledne a pak taky odpoledne. Musíme počítat s deštěm nebo přeháníkami. Taková by tedy měla být neděle s datem 20. září.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
3: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
2: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: David Dale v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever 10 minut před devátou. V Krušných horách dnes začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Do české a německé části hor tak přijedou tisíce návštěvníků a organizátoři pro ně mají připravených zhruba 50 pěších tras. Provázet je po nich budou zkušení průvodci.
1: Stojíme u božidarských sejpů.
2: Průvodce na festivalu Eurorando Karel Picura ukazuje až na 2 metry vysoké zarostlé hromady, které jsou na dohled od božího daru.
1: Je to pozůstatek křižování. Byla to první metoda získávání stříbra v okolí božího daru. Jsou to pozůstatky ze 16. století a v podstatě můžeme najít podle velké většiny krušnohorských toků.
2: Jak takové haldy vznikly?
1: Kdekoliv, kde tekla voda, tak horníci nebo rýžovači si tu vodu navedli, vybrali bahínko, vymyli z toho kovy, které je zajímaly, a ty zbytky sypali na tyhle ty hromádky a to dneska vidíme. Roste na tom vřes, arnika, brusinka, květena nejsušších stanovišť.
2: Tady už jsme na konci vaší trasy. Co všechno návštěvníkům cestou ukážete?
1: Vyrazíme z božího daru, uvidíme sejpy, uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes, projdeme i božidarskými lesy a na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
2: Festival pěší turistiky Eurorando se koná jednou za 5 let, pokaždé v jiné části Evropy. Letos ho poprvé hostí 2 státy, a to na české a německé straně Krušných hor. Pokračuje Zdeňka Šrédlová, ambasadorka festivalu Eurorando 2026.
3: Centrem festivalu jsou Krušné hory, centrální část v blízkosti Klínovce a Fichtelberku, ale trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor, od Kraslic až po Krupku.
2: Hlavní náplň festivalu jsou organizované výlety s průvodcem.
3: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
2: Na festival se zatím zaregistrovalo asi 1300 účastníků.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
2: Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka přijede na festival mnoho hostů i bez registrace.
4: Očekáváme mezi 3 a 5 tisíci návštěvníky. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony v tom samém území denně se pohybuje 10 až 15 tisíc turistů. Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací, takže ví, jak se chovat v přírodě.
2: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Potravinová banka Ústeckého kraje rozšíří síť mobilních výdejen například do Krupky a do Trmic. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. V Německu jsou dnes dvoje regionální volby, ovlivní osud kancléře Friedricha Merce. Po ránu převažuje oblačno, přes den se kolem poledne postupně rozprší, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají snáz potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce anebo v Trmicích, říká to ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
3: Pokračujeme po 3 letech projektem výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let.
2: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat také závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci a také opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO to odmítl. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře země Friedricha Merce.
4: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Liberce remizovali v 9. kole na hřišti Artisů Brno. Bez branek Slovanů tak skončila předchozí série 4 ligových vítězství. V neúplné tabulce ale zůstává druhý. Trenér Branislav Fodrek měl po remíze na hřišti nováčka smíšené pocity.
5: Trošku mrzí, že nám chybali k tomu také větší, možno kvalitnější věci v tom zakončení a útočné fáze, ale samozřejmě treba si to vážit, že máme toľko, dokoľko máme, ale stále ještě svým způsobem začátek soutěže a my musíme hlavně v tom pokračovat v budoucnosti.
2: Jablonečtí fotbalisté dnes v 9. kole nejvyšší soutěže přivítají Zlín. Zápas začne v 15 hodin.
1: Počasí.
2: Převážně oblačno, postupně čekáme zataženo, kolem poledne postupně déšť, nejdříve na horách a na severu, přes odpoledne čekejte už srážky nebo déšť v celém kraji, až k večeru by jich mělo ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 stupňů, na Šluknovsku jen kolem 17 stupňů Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na Ústecku u 87. kilometru ve směru na Prahu stále stojí odstavená dodávka. Na silnici 224 na Chomutovsku z Kadaně k Nechranické přehradě pozor na omezení mezi Hořenicemi a Roklí. Kvůli opravě se tam projíždí kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Na mořské dno u řeckého ostrova Santorini se ponoříme s geologem a geofyzikem Günterem Kletečkou. Tamní ekosystém byl totiž kdysi v nebývalé míře zamořen jedy.
1: Je autorem Iliady a Odyseje skutečně slepý pěvec Homer? O slavných eposech a jejich vzniku si dnes poprvé budeme povídat s klasickou filoložkou Silvou Fischerovou.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Výskyt 5 druhů ostružiníků, o kterých se u nás dosud nevědělo, prokázal výzkum u německých hranic i v méně probádaném vnitrozemí. Vědci navíc popsali i 2 nové druhy, které se vyskytují pouze v Česku. Ostružiníky se obtížně určují a rozlišují. Jejich vývoj ovlivňuje křížení, zmnožení chromozomových sad a schopnost tvořit geneticky shodná semena bez pohlavního rozmnožování. Vznikají tak stabilní, navzájem odlišné linie, které se liší jen nenápadnými znaky.
0: Jedním z nejvýznamnějších biotopů mlžů na Vltavě je Slapská přehrada. 10 000 škebrí, které v ní žijí, včetně chráněných velevrubů malířských, se teď ocitly v ohrožení. Povodí Vltavy v reakci na panující sucho začalo po Orlické přehradě upouštět i slapy. Škeble, které se ocitly na suchu, zachraňují desítky dobrovolníků. Jen do úterý tohoto týdne vrátili do vody 4 500 škeblí a hledají se další potenciální zachránci. Na webu csop.cz/zachraň/škeble.
1: Trojice psů hyenovitých, kterou vědci v africké Zambii vybavili GPS obojky, urazila při hledání partnerek téměř 4 000 kilometrů. Jejich putování, kdy se dovedně vyhýbali průmyslovým oblastem i městům, je nejdelší zaznamenanou cestou afrického savce za zmíněným účelem. Výzkum naznačil, že populace šelem v Africe přes rostoucí vliv člověka na krajinu mohou zůstat propojené a poukázal na význam zachování přirozených koridorů mezi chráněnými oblastmi.
0: V oblasti Hell Creek v americkém státě Severní Dakota objevili vědci první známou sérii stop dospělého Tyrannosaura Rexe. 4 skamenělé otisky končetin, 2 levé a 2 pravé, jsou staré 66,5 milionů let. Z Tyrannosaurova putování se uchovalo zhruba 7 metrů. Vědci pomocí trojrozměrného skenování odhadli, že Tyrannosaurus v té době kráčel rychlostí přibližně 5,5 až něco málo přes 7 km za hodinu, tedy zhruba tempem rychlejší lidské chůze.
1: Minulý týden se v Paříži konal mezinárodní summit o vesmíru. V jehož závěru se řada evropských zemí připojila k deklaraci, že se Evropská unie musí zavázat ke skutečné evropské kosmické politice. Francouzský prezident Emmanuel Macron dokonce ve svém závěrečném projevu stanovil několik pozoruhodných milníků, kterých by podle něj Evropa měla v nadcházejících 10 letech ve svém kosmickém programu dosáhnout.
0: Do 2 let by měla u Mezinárodní vesmírné stanice zakotvit první evropská nákladní loď Nix. Do 5 let očekává francouzský prezident přistání evropského lunárního modulu Argonaut na měsíci a do 10 let start prvního evropského pilotovaného modulu.
1: Do jaké míry je to skutečný plán a do jaké míry jen zbožné přání, to se poměrně rychle ukáže. My se v příštích minutách nevydáme do vesmíru, ale jen k moři do Řecka. Nebudeme se tam však rekreovat, ale vědecky bádat. Planetárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Řecký ostrov Santorini, který leží na rozhraní Egejského a Krétského moře, je dobře známým turistickým cílem a letoviskem s doslova výbušnou historií.
3: Abychom byli přesní, Santorini je vlastně malé souostroví, tvořené jedním velkým ostrovem, dvěma menšími a dvěma docela mrňavými ostrůvky.
2: Okrouhlý tvar největšího ostrova Téry svědčí jasně o vulkanickém původu. Obklopuje totiž zatopený kráter Kalderu.
3: Celé souostroví je zbytkem sopky, rozmetané a propadlé při mohutném výbuchu, ke kterému došlo před více než 3,5 tisíce lety.
2: Santorini se nedávno stalo cílem vědeckého bádání. Mezinárodní tým výzkumníků se zajímal o tamní mořské usazeniny. Jejich rozborem zjistil, že minulost souostroví byla výbušnější, než se až dosud zdálo.
3: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: Na objevech ze Santorini se významně podílel také geolog a geofyzik Günter Kletečka z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: Pro začátek nám představil samotný projekt, v jehož rámci k odběru vzorků z mořského dna u ostrova či souostroví Santorini došlo.
2: Je to projekt takzvaný IODP, International Ocean Drilling Program. Těch expedicí bylo mnoho a ty expedice využívají toho, že existují nějaké lodě, které mají hlubokomorský zázemí, že můžou odebírat sedimenty z velkých hloubek moři. Vždycky se vymyslí konkrétně nějaká oblast, která je zajímavá a pak se jako rozhodne, že tam se udělá expedice. A většinou ty expedice trvají 2 měsíce. 2 měsíce tam je ta loď a odebírá jádra, který takový chief scientist jako řekne, že tyhle ty jsou důležitý z toho hlediska. Vždycky se tam musí napsat jako dlouhý návrh, jako proč se to má dělat, který se potom hodnotí. No a jedním z tím návrhů byl tento ostrov Santorini, kde nejenom přímo v tom kráteru, ale i v okolí jsme odebírali sedimenty, aby jsme zjistili, jak vlastně tato oblast fungovala, nejenom po té velké explozi kolem 3600 let, ale i před tím. Takže jsme šli do velkých hloubek, až jako řádově 7 až 10 milionů let.
3: Ta studie, která je výsledkem výzkumu, kombinuje geologický průzkum s moderní genetikou. To se zdá jako dost nepravděpodobná kombinace.
2: Genetika je vždycky hodně taková nebezpečná z důvodu kontaminace. Člověk jako si říká, je to možný, aby tam jako bylo v té hloubce, v tom sedimentu něco, co by jako nemigrovalo nebo se neúčastnilo nějakých jako dalších procesů. Takže to je otázka, která je velice těžká a není úplně jednoduchá ji vždycky zodpovědět. Každopádně, pokud se vyndá to jádro, které obsahuje ten sediment a které má teda tu organickou složku, první, co se udělá, je se okamžitě jako zaizoluje do nějakého jakoby kontejneru, aby tam nedocházelo ke kontaminaci. A poté z prostředka vlastně vyřízne se takový disk, třeba 5 cm jako dlouhý váleček. To jádro bývá vždycky kolem asi 7 cm v průměru. A tenhle ten disk se zabalí, čistí pomocí všelijakých kapalin, který jakoby se snaží odstranit jakoukoliv kontaminaci nebo jakýkoliv bakterie, které by mohly být v tom vodním prostředí, v tom mokrém jádru, který jako odebereme. No a poté, co se na to lejou všelijaký ty vodičky, které to sterilizujou, tak potom se odebírá z prostředka tohoto disku kousíček jakoby toho sedimentu, o kterém se jako předpokládá, že ta možnost kontaminace je tam nejmenší. To je potom vlastně ten vzorek, který se posílá na tu genetickou analýzu a dělá se genetická sekvence jednotlivých fragmentů DNA. To je jako taková zajímavost. DNA, lidi často o tom mluví, ale už méně lidí ví o tom, že je to velice stabilní molekula. Když organismus umře a ty buňky se různě jako rozpadají, jdou do apoptózy a to znamená, že se tam dělají díry, tak prostě ty fragmenty toho DNA jako se vyplavují z těchto buněk, ale už jsou mnohem víc rezistentní než ostatní jakoby komponenty toho buněčního organismu. To znamená, že jako vydrží. Říká se tomu někdy free floating DNA, že to DNA prostě tam jako plave a díky tomu je tam jako zachované.
0: K DNA se v našem povídání za chvilku vrátíme, tak se pojďme věnovat oné výbušné a ještě výbušnější minulosti vulkánu Thera alias Santorini.
1: Odebrané vzorky sedimentů totiž ukázaly, že mezi sopečnými erupcemi v době zdánlivého klidu, alespoň tedy nad hladinou, se často děly zásadní věci na mořském dně. Příštěla tam voda z aktivního systému horkých pramenů.
0: Jaké stopy zanechaly tyto události v mořských sedimentech? Ptáme se Gintra Kletečky.
2: Tyhle ty výstřiky jakoby různých kapalin nebo chemických sloučenin nebyly jako kontinuální a bylo vlastně epizodicky v době, která pokrývala zhruba 1000 let po té explozi. A takže bylo několik těch epizod, ale některé ty epizody byly mnohem jako výraznější a zajímavé právě bylo to, že jednak v tom sedimentu bylo vidět, že je tam anomálie některých prvků kovů, že tam byla najednou velká koncentrace rtuti nebo arzenu, to znamená nějakých jedovatých elementů, které normálně se neslučují se životem. No a Díky tomu, že tam byla ta rtuťová anomálie, tak to byl vlastně jako jeden záměr, protože na té expedici každý vědec, který tam je, tak má určitou odbornost. To znamená, je tam biolog, je tam geolog, je tam strukturální geolog, je tam geofyzik. Všichni teda ty lidi dávají jakoby dokupy tu svoji znalost, aby se jako došlo k nějakému cíli. No a protože z toho jednak magnetického a jednak z toho elementárního měření bylo vidět, že tam je ta rtuťová anomálie, takže biolog přišel a řekl, tak musíme tedy odebrat nějaký vzorek, protože říkal, že ho zajímá, jak se organismy chovají v takovém prostředí, který jako není pro život normální. Konkrétně to byl takový ten původní záměr té expedice, protože se říkalo, no tak když je vulkanismus, že prostě někde jako je ta tefra, která jako padá do té vody, pak najednou je období jakoby klidu a je tam sedimentace, kde se tam jakoby vrací ten život. Jo, protože v té době, když tam je teda ta horká tefra, která padá do té vody, tak většinou to je takový období, kdy ten život v blízkosti té sopky jakoby vymírá, nebo ty organismy vymírají, protože tam nedokážou přežít v tom novém jakoby násypu té pemzy, která se tam jako dostane do toho vodního prostředí. No ale pak je jako třeba několik stovek let klid a dělá se takový bahínko, který tam nasedá vlastně na tu pemzu, která tam byla předtím, a v tom vlastně vzniká ten život. A jedna z těch cílů té expedice bylo, jak ten život jako reaguje, jak se potom ten život zpátky vrací, a potom, když tam jako novej výbuch a vzniká tam novej nános týhletý pemzy, tak ten život jakoby jakým způsobem vymírá, jestli se vymírá jako jenom prostě v nějaký těsný hloubce pod tím povrchem, anebo jestli je tam prostě nějaká hloubka, kde ten život ještě v tom jakoby sedimentu, který je chráněný od té horní, jakoby té vulkanické činnosti, tou předchozí vrstvou toho sedimentu. Takže tohle to byla taková jakoby jeden jako záměr. Ale už se tam tolik v tom původním závěru neuvažovalo o tom, že by tam mohlo být ještě nějaký ten jev, že by se na to mohlo koukat právě z toho genetického hlediska a z hlediska té sekvence. Protože v té době, když se ten proposal jako psal, tak taková ta epigenetika a genetika je něco, co exponenciálně roste v tuto chvíli. Že ta znalost toho, jakým způsobem se vlastně ta informace genetická chová v tom organismu, například jako se nedávno zjistilo, že v jezerech někde u Čukotky organismy, které jsou zachovány v tom jezerním sedimentu, si zachovávají, jaký tam byly viry v té době, protože každá bakterie má v sobě záznam virů, ke kterým je jakoby odolná. Jestli udělá vždycky do toho DNA takovou jakoby kapsičku a tady ten vir, jsem odolná proti tomu viru. No a když člověk potom vyndá třeba nějaký to jádro, tak se může dívat na ty bakterie, které tam jako jsou zbytky toho DNA, a dívat se, jaký kousky jako ty virové informace jsou v těch bakteriích, což jako bylo něco, co před 10 lety vůbec jako nebylo možné. To jenom ilustruje, že ten vývoj toho genetického poznání roste exponentně.

0: Díky zkoumání fragmentů DNA se podařilo zjistit, že se na mořském dně kolem Santorini vyskytovaly organismy, které se extrémně jedovatému prostředí dokázaly přizpůsobit.
1: Stále hovoří geolog a geofyzik Günther Kletečka.
2: Vždycky, když jako nějaký organismus nějakým způsobem napaden, dejme tomu, že máme jeden konkrétní druh organismu, tak plno toho druhu vymře, ale někteří, kteří mají geneticky uspůsobený to jejich tělíčko, dokáže být odolné vůči tady tomu nějakému jedu. No a díky tomu, že ten jed vyselektuje ten organismy, který mají tuhle tu odolnost, a většinou je tam důležitý taková ta pozvolnost. Pokud ten jed jako tam je najednou, tak všechno jako umře, ale když tam prostě nějaký víron, vody bohaté na arzen nebo na rtuť, je jakoby pozvolný, tak ta kolonie toho organismu si postupně přizpůsobuje a může tím pádem jakoby takzvaně epigeneticky ovlivnit jako to DNA toho organismu, aby prostě určité geny byly aktivní a určité byly pasivní. A to je vlastně způsob, jakým ten organismus se dokáže bránit vůči tomu toxickému prostředí.
3: Může být i to, že z ní třeba měli prospěch, že vlastně bez toho jedu by pak nemohli být.
2: To je pravda z toho hlediska, že každý ten organismus se snaží přežít v tom prostředí. Je tam vždycky takový jako boj mezi sebou, no a pokud jeden ten organismus dostane jakoby výhodu, že dokáže přežít v tom prostředí, tak potom samozřejmě se rozmnoží a vznikají variace toho konkrétního organismu zase v závislosti na epigenetice, která umožní to, že to prostředí dokáže modifikovat ten epigenom toho konkrétního organismu. Ty extremofilní organismy jsou například, když je prostředí, kde je hodně slaná voda, tak tam jsou slanomilné bakterie nebo slanomilné rostliny, které dokážou tu sůl nějakým způsobem akceptovat v tom prostředí, v kterém žijou. Tak to je vlastně něco podobného, ale v tomto případě to není jakoby to slané prostředí, ale je to prostředí, které je bohaté na toxické kovy, jako je tartuť a arzen.
3: Mimochodem, teď tam nedochází k žádným vývěrům v té oblasti.
2: I když jako tato oblast je velice aktivní, tak to teplo, to nějakým způsobem se nedostává velice efektivně jakoby nahoru. Sice jsou tam výrony různých jako těch kapalin, ale nejsou nějaký teplý. A to je kritický parametr na přežití těch organismů. To znamená, že když se tam vlastně dostávají ty prameny, ale nejsou zase tak jako horký, tak to jako umožňuje větší jakoby přežití a možná i větší schopnost modifikace těch organismů, aby se bránili určitým toxickým prostředí.
3: Tam teda není teď aktuálně nějaké toxické prostředí, žádné takové jedovaté vírony.
2: Vírony tam určitě jsou, ale není známo, že by tam prostě třeba chcípali nějaké organismy, které jako tam v okolí jsou. Tohle to je záležitost, která byla někde jako v té minulosti, třeba jako několika stovkama let. V tom intervalu, v těch tisíc let, kdy tam bylo mnohem výraznější ty toxické prameny, tak v tu chvíli tam tenhle ten efekt byl. Celkem nedávno tam byla velice aktivní seismická aktivita, tak se to prostředí monitoruje a oni ty Řekové jsou velice šikovní, že mají jako ponorky, kterými se tam jako můžou ponořit jako celkem do velké hloubky a instalují tam detektory nebo datalogry, který tam měří jednak teda ten chemismus, jednak teda tu geofyziku a jednak takový to, jestli se tam prostě jako někde vytváří jako nové výrony. To znamená, že kdyby tam byl v současnosti nějaká změna a byla by tam nějaká taková jedovatá sloučenina, tak by se na to přišlo.
0: Jaký význam mají informace, které se během výzkumu sedimentů v okolí Santorini podařilo získat?
1: Ať už pro vulkanology nebo biology.
2: Normálně do těchto sedimentů se ty expedice jako nedostávají s takovýma jakoby sofistikovýma přístrojema, ale v tomto případě, že to je řecký ostrov, ta infrastruktura pro vědecké poznání je na vysoké úrovni, konkrétně ta mořská geobiologie. Díky tomu je to jedinečné místo, že zrovna tady máme teda tektonickou oblast, kde máme tu africkou desku, která se zasouvá po ten evropský kontinent, což je podobná situace jako je třeba v Japonsku. Akorát tam máme oceánskou desku, která se zasouvá vlastně pod to Japonsko. Tak v tomto případě máme kolizi dvou kontinentů, africký desky a ty evropské desky a zasouvá se mi tam teda pod tu evropskou desku, ta africká deska. No a Ten význam pro ty vulkanology je ten, že někde vzniká oceánská kůra a v jiném místě, jako je v tomto místě, se zasouvá, jako mizí. Ale není úplně jasný, jak funguje ten budget. Když se někde vytváří ta nová deska, tak jak souvisí rychlost toho vytváření s tím mizením té desky jakoby pod kontinent. No a jedna z takových monitorovacích věcí je právě ten vulkanismus. Že ten vulkanismus ukazuje, jo, jakmile se tam zasouvá jako rychleji ta deska jakoby pod tu evropskou, tak potom ten vulkanismus je mnohem činnější, jo, je aktivnější, protože tam se přeměňuje takový ty sedimenty, které byly na povrchu té desky a tím třením, jak se to dostává pod tu evropskou desku, tak v hloubce třeba 5-10 kilometrů vznikají tavenina, která potom v podobě vulkanických erupcí dělá tu rovnováhu mezi tvorbou nové kůry a zánikem té kůry. Tahle ta věc je hodně taková jedinečná právě pro Zemi. Země je vlastně jako jediná planeta, kde víme bezpečně, že tady jako desková tektonika. My ale víme, že jsou i třeba jiné planety, kde prostě je vulkanismus. U nás se ví, že ten vulkanismus je často právě spojený s tou deskovou tektonikou. Na Měsíci například je taky vulkanismus, nebo na Marsu, ale tam se právě spíš říká, že to je takový zbytek toho tepla, který se snaží unikat z té planety, ale že tam není úplně jasný, jestli taková ta desková tektonika tam jako pracuje stejně jako na Zemi, nebo je to nějaký jiný. My jsme tady na Zemi taky nevěděli dlouho, že desková tektonika existuje. Prostě jsme na to přišli, že asi přes 100 lety a díky tomu, že jsme tady měli plno jako přístrojů. Na Marsu máme akorát jeden seismometr, že jo? Na Měsíci tam máme taky jako jeden, dva, takže úplně jako není jasný, jestli podobné systémy, jako jsou na Zemi, fungují třeba i na jiných planetách. No a z hlediska té astrogeobiologie, že se snaží zjišťovat, jestli třeba na Evropě nebo na nějakých těch měsících kolem Jupitera, který mají vodní prostředí, tak jestli tam jako existuje nějaký život. No a říká se, že život je taková hodně chytlavá věc, že to je základem té evoluce některých těch slunečních soustav. Já teď možná zajdu do takový jako entropie, jo, že se říká, že ten náš vesmír, když jako existuje, ta existence je charakterizovaná takovou náhodností, takovým chaosem. No a život, ten život jako na Zemi, to je takový zdroj chaosu. Všechno prostě se snaží jakoby efektivně získávat ty suroviny a potom je využít a nějakým způsobem díky tomu, aby ten život existoval, tak vlastně dělá obrovský chaos z hlediska toho složení jakoby toho povrchu té planety v tomto případě. No a takže se má za to, že ten život je takový jako základní jakoby jednotkou, která řídí to urychlování té entropie, kam jako náš ten vesmír jako vysměřuje. To je jedna z takových jako teorií, která se mi jako líbí a která by mohla fungovat právě třeba i na tom Měsíci Evropa. To je zaledněné, tak je důležitá otázka, jestli teda ta voda, která pod tím ledem je, obsahuje nějaký organismy. Samozřejmě, pokud bych šel do toho oceánu, nebo jsem dostal nějaká sonda, která by se dostala skrz ten led a potom nějakým způsobem charakterizovala to vodní prostředí. Tam je tak nějaký dno oceánu a otázka je teď, jaká je tam vulkanická aktivita, jak ta Evropa se zbavuje toho svého vnitřního tepla. Proto k tomu významu Santorini, že to Santorini díky tomu, že tady má výrony těch jedovatých složek, tak podobné výrony můžou být i na jiných planetách a pokud tam ty organismy existují, tak nějakým způsobem se snaží jakoby na to reagovat. Takže takový ty extremophiles, ty organismy, které dokážou přežívat v tom velice toxickém prostředí, jsou z hlediska hledání života na jiných planetách velice důležitý. Tak to je další význam tady toho výzkumu.
0: Jak už jsme řekli, šlo o výzkumnou akci mezinárodního vědeckého týmu, na které se podílel i geolog a geofyzik Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Oblast kolem řeckého souostroví Santorini je i nadále seismicky aktivní, a tak oni vědci jistě neztratí zájem ani v příštích desetiletích.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
2: O Saturnově měsíci Titanu jsme si v naší rubrice a vůbec v celém planetáriu povídali mnohokrát, a to úměrně se zájmem a přibývajícími informacemi a objevy o tomto podivuhodném světě. Největší měsíc Saturnu a druhý největší v naší sluneční soustavě je unikátem mezi přirozenými satelity planetárních těles. Jako jediný má hustou atmosféru, tlak na povrchu je asi 1,5× větší než na Zemi. Zároveň jde o zatím jediné těleso mimo naší planetu, kde byla bezpečně prokázána stálá přítomnost kapaliny na jeho povrchu. V atmosféře převažuje dusík a metan, jejíž koloběh připomíná pozemský cyklus, s tím rozdílem, že z mraků na Titanu neprší voda, ale uhlovodíky. Jezera a řeky plné kapalného metanu a etanu lemují kolem rovníku obří duny ze zrnek organických látek padajících z atmosféry. Z měření slapových sil vyplývá, že by hluboko pod ledovou krustou mohl mít Titan oceán tekuté vody, pravděpodobně říznuté amoniakem a solí. Tam všude by mohl skrývat jednoduché formy života. Vědci, kteří mají k dispozici množství dat z kosmické sondy Cassini a jejího modulu Huygens, který Titan na vlastní kůži ochutnal, přirovnávají tento měsíc k hluboce zmrazené Zemi před vznikem života. Počátkem letošního roku jsme přinesli informaci, že současný model Titanu s oceánem svými výsledky nesouhlasí s fyzikálními vlastnostmi odvozenými z dat zmíněné sondy Cassini. Místo oceánu, jaký známe na Zemi, se pravděpodobně jedná o něco, co je podobné spíše arktickému mořskému ledu. Vědci jej přirovnali k jakési ledové břečce. Studii publikovali v prestižním časopise Nature. Děj detektivky, která by snad mohla mít název Jaká tajemství skrývá obr Titan, bude mít napínavé pokračování. Až se totiž do pátrání zapojí váška, tedy Dragonfly. Půjde o rotorový stroj americké NASA, podobný marsovskému vrtulníku Ingenuity. Mnohem větší Dragonfly by měl být na Titan dopraven někdy kolem roku 2034 a zkoumat jeho povrch, včetně míst vhodných pro existenci života. Bylo by to po sondě Cassini, která téměř 20 let zkoumala z oběžné dráhy Saturn a jeho měsíce a položila základy výzkumu, zajímavé a krásné pokračování. Oktoptéra se 4 rotory a trupem 4×1 metr bude mít na palubě rozsáhlou vědeckou výbavu na analýzu vzorků a samozřejmě vyspělý kamerový systém. Napájetý bude radioizotopový generátor, podobně jako rovery na Marsu. Start mise Dragonfly je naplánován na červenec 2028. Cesta k Titanu potrvá 6 let. Podaří-li se průlet jeho atmosférou, měla by oktoptéra přistát nejprve na jižní polokouli v oblasti Shangri-La na rozsáhlém poli dun. Další přelety povedou k nedalekému impaktnímu kráteru Selk. S výpravou vážky k obřím metanovým jezerům se zatím nepočítá, ale cílů, které vědce na Titanu zajímají, je více než dost.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o krásnou a velmi obsáhlou publikaci botanika Miloslava Studničky Masožravé rostliny. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Masožravé rostliny se vyskytují také v naší přírodě, pod vodou i na souši. Napište nám, která z těch suchozemských je u nás nejhojnější, kde všude se s ní můžeme setkat, čím se živí a jak svou kořist lapá.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 27. září. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu se vrátíme do Řecka, ale trochu jiným pohledem. Planetarium.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Letos v létě se v kinech objevilo velkolepé filmové zpracování jednoho z nejklasičtějších děl světové literatury, Homérovy Odyseje.
5: Uvedení velkofilmu amerického režiséra Christophera Nolana, který z části vychází i z druhého Homérova díla Iliady, pochopitelně obnovilo čtenářský i všeobecný zájem o tyto 3000 let staré eposy.
4: Také my si o nich, ale také o jejich autorovi, době jejich vzniku a kladech či záporech současného filmového zpracování budeme v Planetáriu povídat.
5: A protože oba eposy jsou značně rozsáhlé, bude i naše povídání trochu delší a rozdělené na více částí. Tu dnešní věnujeme především jejich původu.
4: Planetáriem vás i nadále provází Veronika Kindlová
5: a Frederik Velinský.
4: Za autora eposů Ilias a Odysseia se tradičně označuje slepý pěvec Homér. Přitom je jisté, že vznik obou eposů byl složitější a nejspíš sahá daleko před Homéra, pokud tedy vůbec nějaký Homér existoval. Najdou se totiž i odpůrci, kteří jeho existenci popírají.
5: Jak to tedy nejspíš nebo možná s oběma eposy bylo? Na to jsem se ptal klasické filoložky Sylvie Fischerové z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
6: To nemůže nikdo říct, jelikož nějaké doklady předhomerské starší my vlastně nemáme z Řecka dochovány, takže co se předpokládá různé teorie vzniku homerských básní, takzvaná homerská otázka, vychází vlastně z povahy těch básní, té dochované tradice, zároveň s analogií, řekněme, s jinými kulturami a představa, na které panuje shoda, aspoň na něčem shoda panuje, je, že těm básním předchází dlouhodobá starší orální tradice, protože mají rysy skutečně děl vzniklých v orální tradici a existenci takové tradice, pokud je mi známo, nikdo nespochybňujeme. A to je asi jediná shoda, kterou máme, protože pak je otázka, jakým způsobem ty dvě dlouhé básně, ty dva eposy, které máme, se vztahují k té tradici. Jsou v ní skutečně úplně zakotveny nebo jenom částečně. Můžeme říct, že kusy Iliady napsal někdo, komu můžeme říkat Homér. Určitě ji nenapsal celou jeden člověk, to je evidentní, že tam jsou nějaké další vrstvy nebo součásti, které nejsou úplně z jednoho kusu. Odysea je mladší, ví o Iliadě, nějak na ní navazuje, zase se neví úplně přesně, jak. Tam se už dlouho od 19. století pracuje s hypotézou redaktora, že je někdo, kdo to dával dohromady, protože tam máme vlastně první část, to je takzvaná Télemacheia, kdy Télemachos se vydává pátrat po otci, pak je mezihra s Kalypso, pak se ocitáme ve Fajáckém paláci, na Fajáckém dvoře, kde Odysseus vypravuje sám ta svá dobrodružství, své cesty a pak se ocitneme na Itcha. Takže má to více disparátních částí a je možné, že tady prostě kolovaly nějaké skladby právě.

0: jako Telemacheia nebo Odysseovy cesty nebo Boje na Itchace a tak dále, které pak někdo dal nějakým způsobem dohromady. Takže, abych to zopakovala, jistého není v podstatě nic.
1: Nejsou žádné starší texty, ve kterých se objevují ty motivy, které se později najdou v těch eposech?
0: V Řecku nikoliv, ale jsou starší texty epické povahy, jako třeba dobře známý epos o Gilgamešovi. A tady jsou názory, že konkrétně třeba Gilgameš je syn bohyně, stejně jako Achilles v Iliadě je syn bohyně. Obě dvě ty postavy jsou naprosto dotčeny smrtí přítele, ať už je to Enkidu nebo Patroklos. Smrt tedy tam hraje ústřední roli, na kterou každý z těch hrdinů, z těch postav reaguje jinak. Pak tam jsou takové shody jakoby v detailech, třeba nějakém přirovnání ke lvu a tak podobně. Takže jsou tací, kteří se domnívají, že epos o Gilgamešovi sehrál nějakou roli při vzniku obou těch homerských básní. Zároveň ještě, co je v Řecku dochováno, je takzvaný epický kyklos nebo cyklus, který je určitě mladší než Ilias Odysseou, ale zase jsou názory, které já tedy sdílím, že ty skladby, z nich máme dochovány buď jen výtah, takový Reader's Digest, anebo pak fragmenty, kousky. Ještě v Alexandrii v knihovně měli celé, ale to prostě se pak nedochovalo. Aristoteles o nich píše v Poetice, když je srovnává s Iliadou a s Odysseou a říká, že z Iliady, z Odysseji se dá udělat nejvýš jedna nebo dvě tragédie, ale tady ty skladby epického cyklu, že tam klidně 8, čímž je jak si haní. Tady je možné, že ty skladby, které začínají Kypry a zpěvy kyperské, jdou od začátku. Jo, od svatby Pelea s Thetidou, je tam to jablko, které tam hodí Eris, to je nejkrásnější. A teď to jede dál. A zase ty jiné básně epického kyklu navazují na to, čím končí vlastně Ilias, nebo co předchází Odysseu, je tam vyvrácení Troje. Čili do určité míry, zejména bych řekla, že to platí pro skladbu Aithiopis, nebo také Memnonis, tam jsou určité paralely s tím příběhem Achillovým, tak jako ho známe z Iliady, i když v té skladbě se to s Achillem má jinak. On na smrti svého přítele, který se tam jmenuje Antilochos, nenese vůbec žádnou vinu. Takže ta zápletka je jiná a Wolfgang Schadewald kdysi napsal, že Ilias je první tragickou skladbou evropské literatury, že Achilles je prvním tragickým hrdinou nebo tragickou postavou, což platí, ale úplně to neplatí pro tu Aithiopis nebo Memnonisei taky někdy říká. Ale podle mého soudu nám tady ty skladby epického kyklu říkají něco o tom, jak ta tradice mohla vypadat. Že byla mnohem širší. Přitom ty básně samotné homerské jsou časově velmi omezeny. Proběhne tam obrovská komprimace času. Ilias se odehrává vlastně během 51 dnů posledního 10. roku války. A Odysea, tam je zřejmě určitá emulácie, určité soupeření. To znamená trumfnout tu dobu a ještě to zkomprimovat víc, tudíž v Odysseji jsme jenom během 41 dnů návratu Odyssea z Troje domů na Ithaku. A to je evidentně jako to velmi umělej prvek, který někdo se mnou nemusí souhlasit, ale v mých očích to spíš svědčí proto, že tady se na tu tradici dochovanou navazovalo zcela specificky a jako by ta díla v něčem šla vlastně proti ní.
2: Silva Fischerová se už zmínila o orální tradici, která jistě předcházela vzniku obou eposů, jak Iliady, tak Odyseje.
3: Jak se tedy v době jejich uvažovaného vzniku podobná díla šířila?
0: No, vzhledem k tomu, co jsem říkala, tak je evidentní, že ta doba je vlastně roztažená. To jako není nějaký jednostoletí. Podobně mnoho badatelů předpokládá, že už v Knossu, v mykenských palácích byla nějaká epika zpívaná, předchůdce tady těchto zpěvů, to ale není vůbec doloženo. Zároveň v těch básních jsou určité jazykové jevy, které svědčí pro nějakou starší tradici. A pak ještě je jeden takový proud, který se snaží mapovat jakousi epickou dichtršpráche, básnickou řeč v rámci indoevropských skladeb a v rámci nějaké indoevropské prehistorie a vidí tam takové kusy formulí někde v indických básnických skladbách, u Homéra, v irských skladbách, tak je to takové všechno hodně spekulativní, hypotetické a jistého se v tom ohledu zase vlastně neví nic. Ale když bychom se vydali na pevnější půdu, tak můžeme asi říci, že během temných staletí zřejmě ty skladby nějakým způsobem kolují. To je minimálně ta orální ústní tradice a teď vám nikdo neřekne, jestli to je kolem roku 700 nebo 600, kdy vlastně ty skladby jsou asi nějakým způsobem zapsány. Stěží to asi bylo dřív, protože alfabeta přichází do Řecka zhruba v polovině 8. století před Kristem nebo od té poloviny století dál. To jsou dochované nálezy nějakých hrnků a podobně, na kterých je písmo. No, ale jedna věc je mít teda na nějakým hrnku nějaký stručný nápis a druhá věc je, když si představíte, jak je to dlouhý, 12 tisíc a 16 tisíc veršů, to jako jen tak nezapíšete. To jen tak nezapíšete, asi to musíte napsat na papirus. Papirus je hrozně drahej, jak si ho opatříte. Jakmile začnete takhle prakticky uvažovat, tak už se všechny ty scénáře, jak se to zapisovalo, v téhle době začínají jaksi vyklat, abych tak řekla. Tradice říká, že dochází k zapsání homerských básní během takzvané Peisistratovské redakce v Athénách. Peisistratos byl ten známý tyran, který zavedl velké Dionysie, svátek k poctě boha Dionysa, na kterém se pak hrála ta dramata slavná řecká v rámci soutěže dramatického agonu. No a jeho syn Hipparchos měl zase podle tradice jakoby dovést ty skladby snad z ostrova Chiu, kde působili takzvaní homérovci, homeridai, kteří měli pěstovat tradici těch básní, měli to umět naspaměť, podobně jako později rapsódi, kteří v tom taky soutěžili. No a ten Hipparchos to měl podle tradice přivést do Athén a tam se to mělo zapsat. Ale to je prostě příběh, který koloval.
2: Zkrátka, o vzniku obou Homérových eposů se neví skoro nic.
3: Tímto pro někoho možná trochu smutným konstatováním se dnes s klasickou filoložkou Silvou Fischerovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rozloučíme.
2: Pokračovat budeme za týden, kdy si povíme o stylu, jakým jsou oba eposy napsány. Dozvíte se, jak se vůbec mohly dochovat až do dnešních dnů a snad se již dostaneme i k samotnému Odysseovu putování.
3: Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
3: Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Do akce Ukliďme Česko se dnes zapojili taky dobrovolníci v Dukcově na Teplicku. Litvínov rozhodl o mimořádné dotaci sportovcům celkové výši téměř 500 000 korun. Nová cyklostezka v Lužických horách je v provozu, propojuje Ústecký a Liberecký kraj. Po ránu stále převažuje oblačno, přes den se kolem poledne postupně rozprší, teploty dnes do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní dopoledne. V Duchcově na Teplicku dnes dobrovolníci uklízí okolo Sokolovny v Tyršově ulici. Do akce nazvané Ukliďme Česko, která je součástí celosvětové úklidové aktivity, se přihlásili místní Sokolové. Z Duchcova se přihlásila Jana Vytázková.
6: U Duchcovské Sokolovny se sešlo 13 lidí, z toho 4 děti. Nejdřív vyzbírali odpadky přímo na dvoře, kam je odhazují lidi z ulice. A teď už jsou v blízkém parčíku. Všichni vyfasovali pracovní rukavice a velké silné černé pytle, které se rychle plní. Dobrovolníci tady chtějí být asi do 11:30. Z Duchcova Jana Vytázková, Český rozhlas.
4: Sportovní kluby v Litvínově dostanou mimořádnou dotaci ve výši 458 tisíc korun. Podle vedení města peníze poputují na podporu sportovních a volnočasových aktivit. Finanční podporu získají podle zápisu z jednání rady města Krušnohorský klub, Krasobruslaři a Český svaz orientačních sportů. Krušnohorský klub získá 200 tisíc na pořízení nové rolby k úpravě běžeckých stop. Oddíl krasobruslení HC Litvínov obdrží dotaci zhruba 130 tisíc korun na pořízení systému k nácviku rotací a sportu a skoků u dětí a mládeže. Dalších 125 tisíc korun pak Český svaz orientačních sportů vytvoří digitální mapové hry, do které propojí technologie a aktivní pohyb. Cyklisti a pěší můžou od dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a přišel na 3,3 milionu korun. Sloužit bude také běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
7: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
0: Sport.
4: Házenkáři Lovosic utrpěli první porážku v novém ročníku extraligy, v tabulce se propadli na pátou pozici. Ve třetím kole podlehli na hřišti Dukly Praha 26-39, když během utkání nevedli ani jednou. První ztráta postihla v československé soutěži také házenkářky z Mostu. Ty ve čtvrtém kole v Písku prohráli 30-35 a v tabulce se posunuli na druhé místo.
0: Počasí.
4: Panuje oblačno, postupně až zataženo, kolem poledne postupně déšť, nejdříve na horách a na severu, přes odpoledne čekejte srážky nebo déšť v celém kraji, až k večeru by jich mělo ubývat. Nejvyšší denní teploty do 21 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude maximálně do 17 stupňů, na horách čekejte teploty od 13 do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 na úseku mezi Malým Březnem a Těchlovicemi, jezdí se kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Na zdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No, oba je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
2: Jaká to z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u ty fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velké třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice? No, fakt jo.
0: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Retro s Milanem Drobným. Nedělní čas předpolednem patří známým, ale i zapomenutým evergreenům. Udělejte si pohodu s krásnými písničkami a originálním vyprávěním zpěváka Milana Drobného. Každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru z citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjí to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, my já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja, že se budeme motat ještě na jípce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dikonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dikonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Nemáš, taky to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na záchodě, nebo
2: posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme

0: Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo, pravda.
0: Jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
2: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
2: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever. Pokaždé na jiné téma, vesele i vážně. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. O tom, co vás zajímá, co vás trápí, na co vzpomínáte. Každé všednodenní dopoledne po 9. hodině na Českém rozhlase Sever, rádiu vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na

0: společnou přátelskou večeři. A ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
1: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
0: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo je vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Hroudnici nad Labem vzniká podél Labe zeď z erby měst ležícími na řece. Ekologické organizace v příhraničí mohou využít služeb podpůrného centra pro evropské dotace. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Kolem poledne se postupně rozprší, k večeru mají srážky začít ustupovat, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní dopoledne. V Hroudnici nad Labem vzniká erbovní stěna polabských měst. Na opěrnou zeď pod vlakovým nádražím v současnosti specializovaná firma umisťuje erby 28 měst ležících na Labi. Informoval o tom autor a koordinátor projektu Vladimír Urban. První etapa galerie erbů má být hotová do 30. září, kdy je naplánované i slavnostní otevření. V následujícím roce na stěně přibude dalších 50 erbů německých měst. Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový česko-saský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak Ústeckého a Karlovarského kraje a také sousedícího Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice, které ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Interreg. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrace. Právě s tím má pomoci nové podpůrné centrum, říká předseda Libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
4: Ten program je hodně administrativně náročný, takže pro malé organizace je to hodně těžký uspět. Když uspějete, dostáváte peníze až zpětně, takže musíte získat předfinancování. A když vlastně takovýhle bariér je celá řada, tak většina organizací si na tom veláme zuby nebo do toho ani nejdou. Tak nás napadlo, že jim pomůžeme, aby na ty peníze taky došáhli.
2: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část SPC pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být úsek mimo provoz celý den. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Ruský útok v kyjevské oblasti nepřežili minimálně 4 lidé. Podle ukrajinských úřadů tam jeden z dronů zasáhl obytný dům. V chersonské oblasti při ruském útoku zemřel pravoslavný kněz. Naopak nejméně 2 lidé zemřeli po nočním ostřelování moskevské oblasti. Informoval o tom tamní guvernér Andrej Vorobjov. Moskva tvrdí, že za víkend vyslala Ukrajina na Rusko přes 16 dronů. Přibližně 450 z nich podle úřadů mířilo přímo na Moskvu. Podle BBC je to dosud největší ukrajinský útok na ruské hlavní město. Dronové útoky poškodily také moskevskou ropnou rafinerii. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.
5: Sport.
2: Hokejisté Chomutova se po 4 porážkách dočkali premiérové výhry v novém ročníku Maxa ligy. V 5. kole na ledě Dukly Jihlava vyhráli 4-2. Piráti poslední místo v tabulce přenechali Havířovu, 9. jsou Litoměřice. Ty totiž prohráli ve Vsetíně 2-5 a první je Bčko Pardubice.
5: Počasí.
2: Je převážně oblačno, postupně až zataženo, kolem poledne čekejte postupně déšť, nejdříve na horách a na severu, přes odpoledne pak srážky nebo déšť už v celém kraji, až k večeru by mělo srážek ubývat. Teploty dnes mezi 18 až 21 stupni, na Šluknovsku kolem 17 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz v centru Ústí nad Labem omezuje u čerpací stanice Orlen pod Mariánskou skálou v ulici Předmostí nehoda trolejbusu, který strhl trolejové vedení, které poškodilo i semafor. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Jaro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den, ctěné posluchačstvo, milí kamarádi, fandové. Vy, dříve narození, určitě pamatujete na televizní pořad Písničky z babičiny krabičky. A také si určitě vybavíte, jak jsme sledovali festival písní Bratislavská lyra v tehdejším Československu. No a já jsem ty zmiňované názvy sloučil a je tu téma dnešního retra Písničky z bratislavské liričky. Uvidíte, že tam byly krásné věci. A začne Petra Černocká s písní Koukej, se mnou si píseň broukej. Tak můžete začít.

samozřejmě také účastnil, a nejen jako zpěvák. Spolu s textařem Vladimírem Poštulkou jsme napsali v roce 73 pro Aleše Ulma Šálek šípkového čaje a obdrželi jsme liru bronzovou.

V roce 68 ještě mohla Martička Kubišová zpívat a tak za písničku Cesta obdržela liru zlatou. Ony byly také hezké písničky od slovenských kolegů, ale dnes jsem dal přednost nám. Možná, když někdo napíše, také se to stává. Uděláme díl slovenský, ale teď Martí.

Marta Kubišová nám ukázala cestu. Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro. A to nejen v písni. My s Jirkou Grossmanem jsme v roce 69 přivezli píseň s názvem Bambule vyoubác. Novináři vlítli na Jirku jako autora textu. Co to jako je? Jaké bambule? Bambule vyoubác? No a v tom chcete pokračovat? A vždy pohotový Jiří odpověděl, no samozřejmě, že v tom budeme pokračovat. Bambule vyoubác jsou první díl. A už máme připraven druhý, ten se bude jmenovat Řeřicha říká řach. A měli jsme je z krku.

Ještě než Naděja Urbánková zaspívá Mosazný žbán, který byl zlatý, tak jednu informaci ze statistického úřadu. 8 z 10 Čechů žije ve stresu. Zbytek žije v zahraničí.

Nejedna píseň na soutěži nebodovala, ale stala se později hitem. A u Olympiku se nebojím říct, že i evergreenem. Slzy tvý mámy.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

Mám ještě jednu statistiku. Normální lidi někde v restauraci vidí poloprázdnou sklenici kofoly. Jiní v ní vidí dost místa ještě pro rum. To Pavel Bartoň viděl jen hodně dodály, jako v této písni, za kterou získal zlato v roce 73.

Jestli se někoho Karel Gott obával, byl to právě Bartoň. Jeho otec ředitel Suprafonu, ale Pavel neměl něco navíc, s čím by Karla mohl přerůst, a tak se později vrhnul na umění keramické. O rok později zářila Helena Vondráčková s malovaným

Valdemar Matuška získal zlato z písní Pláňka v roce 75. A měl rád i takovéto hádanky. Kdo je nejlepší učitel tance a zpěvu? No přeci alkohol!

sourozence Ulrichovi mám rád. Když zpívají spolu, je to krásné. Ale Hanička sama je jak zurčící potůček. Zrovna jak v této vítězné písni z roku 71. Spoutej mě, autorů Bobana Ondráčka a Zdenka Borovce.

Alešek Semelka si uměl taky napsat hezkou skladbu, zrovna jako jména, za kterou v roce 83 obdržel bronz. A taky si umí poradit s nadváhou a jednoho tento stav trápila, povídá: víš, nastolil jsem dietu, uvidíš, jak půjde váha dolů, jím jenom dietní pár

V roce 1981 si pro Zlatou líru dojel Vašek Neckář se svým bratrem Honzou, tvým dlouhým vlasům.

Pro jaké dlouhé vlasy vašich zpíval. Ale měli jsme společného kamaráda, který, když měl synka, to byl malej, tak měl výchovný keci jako toto. Povídá mu, letos žádný Vánoce nebudou. A synáček se kroutí, a proč ne? Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný, a on umřel smích. Ale Petra Janů dostala zlato v roce 86 s písní S láskou má svět naději.

a hupsneme zpět do roku 67, kdy si Eva Pilarová odnesla zlato za tuto velmi vážnou skladbu Requiem. Dá se říct, že s lyrovým skladatelem Bobanem Ondráčkem a textařem Honzou Schneiderem, který krátce na to emigroval a píseň šla do bolševického šupleta.

ať se to někomu líbí nebo ne. No a jak jinak, než že zakončí mistr z největších, náš Kája. Karel Gott v roce 69 s písní Hej, páni končelé vyspíval zlato a hodí se říct, že hudbu napsal Jaromír Klempíř a textem opatřil dvorní textař Jiří Štajdl. Loučím se pro dnešek se všemi posluchači, věrnými fandy a nezapomeňte, že za týden bude zase něco jiného hezkýho. Naslyšenou a

za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Připomenutí nedožitých 90 let Václava Havla začne v úterý v Ústí nad Labem regionální dvoutýdenní festival. Potravinová banka Ústeckého kraje rozšíří síť mobilních výdejen například do Krupky a do Trmic. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Dolní je v provozu. Kolem poledne se postupně rozprší, k večeru mají srážky začít ustupovat. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Ústí nad Labem v úterý 22. září začne festival Na Havla, který připomene letošní 90. výročí narozenin Václava Havla. Během dvou týdnů akce nabídne v celém regionu 20 akcí, například divadelní představení, koncerty, výstavy nebo výlet po místech spojený s ústeckým undergroundem. Program má dvě hlavní linie. Věnuje se jak Havlovu životu a dílu, tak i atmosféře a tématům českého undergroundu. Pořadatelé do programu zařadili například inscenaci Audience v podání Městského divadla v Mostě. V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogérie se tak dostávají snáz potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo v Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
2: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let.
0: Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralském neprojedou Bezročovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici pod kaplí.
3: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralském, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralském Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Sport. Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných 2 hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menčík nejdřív ve 3 sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve 2 setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii. Počasí. Je převážně oblačno s deštěm, odpoledne čekejte srážky nebo déšť v celém kraji. Až k večeru by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Benešově nad Ploučnicí v Terezínském údolí se kvůli pracím na silnici nedostanete přes železniční přejezd přes silnici 262. Objížďka je značená, ale počítejte se zdržením. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Krásnou neděli s Českým rozhlasem Sever. Polední písničky na přání začínají a já vám připomínám kontakty, které můžete využívat. Tak telefonní linka 475 212 212, e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A koukám, že nám píše doktor Miroslav Říha, takhle se podepsal. Dobrý den, prosím zahrát písničku Ave Maria všem vám do Českého rozhlasu Sever, tak my moc děkujeme a také ostatním posluchačům, kterým píseň zpříjemní chvíle žití pozemského. Takhle to krásně napsal pan Říha a já posílám písničku, kterou si vybral, Ave Maria.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever volá čerstvě zrekonstruovaná, z lázní vyplavaná Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den vám do redakce i všem posluchačům.
0: Tak jak jste se měla v Maďarsku?
1: Tak jsem se měla výborně, jsem osvěžená, rehabilitovaná, takže jo, v pořádku, děkuju.
0: No a povídejte, co si dneska zahrajeme, Marie.
1: A dneska jsem poprosila o písničku Muž na konci světa od Pavla Bobka a tuto písničku posílám všem posluchačům, kteří mají vaše rádio rádi a jinačem přeji krásný zbytek dne a vám mnohokrát děkuji.
0: Já vám taky přeju krásný den, hezky si vybalte, hezky si odpočiňte a budu se těšit příště naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A můžete zase volat vy ostatní 475 212 212.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Sever pokračují dál a teď už s naší posluchačkou Helenou. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tak, co si zahrajeme, Helenko?
1: Zahrajeme si hezkou písničku od Věrky Špinarové a posílám ji všem posluchačům s přáním hezký zbytek neděle.
0: Dobře, tak vyřízeno. Já vám přeju, Heleno, taky pohodový poslech, jenom pro ostatní prozradím název písničky, jmenuje se Čím je louka louce blízká. Tak hezký poslech všem a s vámi se těším příště, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

písniček na přání Českého rozhlasu Sever nám píšete, já děkuji za maily a máme tady další dva. Zdravíme celé báječné rádio Sever, my moc děkujeme za pozdravy a prosíme o zahrání písničky Léto mé od Václava Neckáře pro všechny, kteří milují léto a bude se jim po něm stýskat. Za zahrání děkuje váš posluchač Josef. A ještě nám tady píšou z krásného Března. Dobré poledne, zahrajte prosím písničku od Jiřího Helekala Od žampionu k bedle pro všechny spokojené houbaře. Děkuji, Šárka a Jirka z krásného Března.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Já mám taky ráda houby, ale má to jedno ale, protože nemám, jak já říkám, houbové oči. Takže i když je les plný houb, já je prostě nevidím, je to taková nějaká nevyléčitelná choroba. No nic, jdeme od hub zpátky k muzice. Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují. Tak s kým? Haló, haló, koho máme na telefonu?
1: Dobrý den, tady Jirka z Krupky. Prosím o zahrání nejlepšímu moderátorům nejlepšího rozhlasu, dále mojí ženě Janě, synovi Petrovi, vnoučkovi Jírovi a jeho kamarádovi Vojtíkovi. Děkuji moc krát.
0: Rádo se stalo, Brhlík a Sojka společně letí do Krupky.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Ta krásná, dojemná píseň Brhlík a sojka dozněla a v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever vítám dalšího volajícího a tím je pan Pepa. Hezké odpoledne.
2: Já vás zdravím, paní. Já bych chtěl nechat zahrát ještě jednou těm Maruškám, protože s minule to nějak prošvihli.
1: To se stane.
2: No a tak písničku, na který jsme se domluvili, a jestli ještě můžu, já bych chtěl nechat zahrát. My jsme byli s těma staršíma dámama nakupovat po Prokanu v Lounech. A s takovou ochotou, jako jsme se setkali, to se už dneska málo kde vidí, jako.
1: Tak to
2: tak
1: ráda
2: bych chtěl
1: slyším.
2: Nechat zahrát těm holkám z Poprkanu.
1: Dobře, tak můžu už prozradit, co zahrajeme, Pepo?
2: A můžete.
1: Taková romantika, romantika.
2: A bude to samo sebou i k vám do rádia.
1: Děkujeme. Plují lodi do Triany, Jiřina Petrovická.

Jidišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Krásný den vám všem, kteří posloucháte na Českém rozhlase Sever polední písničky na přání a už taky přeju hezké odpoledne další volající a je to Marie z Děčína.
1: Dobrý den, zdravím vás, všechny vaše posluchače a prosila bych písničku od Heleny Maršálkový a skupiny Pacific, Ranec plné písní. A bylo by to pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny, kdo poslouchají. A všem přeji hezkou neděli.
0: Děkujeme za přání, děkujeme za písničku, já vám přeju taky krásný poslech, hezkou neděli a budu se těšit, Marie, příště naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Už opět nejsem sama, máme tady Ivu na telefonu. Hezký den, Ivo.
1: Dobrý den vašim posluchačům, hlavně vaše rádio krásný, příjemný. Já bych chtěla zahrát Milánkovi do Poustevny Horní Poustevny a jeho kamarádům oblíbenou jeho písničku Brutus Kostka.
0: No já myslím, že Milan bude mít obrovskou radost, určitě teď skáče radostí úplně v Horní Poustevně. Vy jste hodně vtipná, že jste to takhle zařídila, Ivo, děkuji vám za zavolání, díky i za Milana, mějte hezkou neděli a příště naslyšenou.
1: Zatím pa, mějte se hezky, naschledanou.

0: Ještě František se dovolal před 13. hodinou, před zprávami Českého rozhlasu Sever do písniček na přání. Hezký den.
1: Dobrý den, tady Kralupis František, zdravím vás všechny a přeji všem stále zdraví, co dneska něco slaví, hlavně všem Evičkám, teda Evička, vy jste Evička, všem Evičkám, ať se daří,
0: dobře.
1: Hezký zbytek dne a užívejte života, díky.
0: Vy taky užívejte života, Františku. František si vybral píseň Je krásné lásku dát a ještě tady píše někdo e-mail. Prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma pro našeho tatínka a dědečka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme všem posluchačům pohodovou neděli za celou rodinu Renda s Míšou a Marťasem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Na festival Eurorando míří do Krušných hor turisté z celé Evropy. Sportovci v Litvínově dostanou mimořádnou dotaci. Na dnech na to česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Během dne se postupně rozprší, k večeru mají srážky začít ustupovat. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě. Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přehraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím podařilo prodat přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
6: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
5: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin. Sportovní kluby v Litvínově dostanou mimořádnou dotaci ve výši 458 tisíc korun. Podle vedení města peníze poputují na podporu sportovních a volnočasových aktivit. Finanční podporu získají podle zápisu z jednání rady města Krušnohorský klub, krasobruslaři a svaz českých orientačních sportů.
7: Krušnohorský klub získá 200 tisíc korun na pořízení nové rolby k úpravě běžeckých stop. HC Litvínov oddíl krasobruslení dotaci ve výši zhruba 130 tisíc korun využije na pořízení systému k nácviku rotací a skoků u dětí a mládeže. Za dalších 125 tisíc korun Český svaz orientačních sportů vytvoří digitální mapové hry, které propojí technologie s aktivním pohybem. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Na ostravském letišti v Mošnově v sobotu začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho představila poprvé. Návštěvníci dnů NATO viděli také třeba leteckou akrobacii nebo vojenské vrtulníky. Program dnů NATO pokračuje i dnes. V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi v Mecklenbursku před ním Pomořansku začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovi CDU by mohl jeho pozici ještě víc oslabit.
1: Počasí.
5: Je převážně oblačno s deštěm. Odpoledne čekejte srážky nebo déšť v celém kraji. Až k večeru by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Ústí nad Labem na kruhovém objezdu pod Větruší se srazila dvě osobní auta. Můžete se tam zdržet. A uzavírka je stále v Benešově nad Ploučnicí v Terezínském údolí. Kvůli pracím na silnici se nedostanete přes železniční přejezd přes silnici 262. Objížďka je značená, ale počítejte se zdržením. Tak jezděte opatrně, přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to zbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkem.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny. O víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: světě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýnce dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídá, mají zberní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole, tak ke mlýnu patřilo 16 strychů pole. Rozharantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat na sednice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, to tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil, takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najdeme toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: žár.
1: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
2: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
3: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně tak

0: mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na šestém panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
0: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
0: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
0: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
2: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

i přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, taky najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Případů lymské boreliozy oproti loňsku výrazně přibylo. Důvodem je hlavně nový systém hlášení. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech. Další tři úřady dál pohřešují. Semilská radnice chce požádat Liberecký kraj o dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. V noci očekáváme přehánky. Teploty klesnou k 7 stupňům. Nejvyšší zítřejší teploty budou 14 až 17 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni to bylo zhruba o polovinu méně. Za prudký nárůst může prodlužující se klíšťová sezóna a především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
2: Praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
0: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba 50% praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Litvínově má 4 nové členy. Dohromady jich je 20. Personální situací se od začátku roku zabývají radní města. Jednotka musí být schopná vyjet k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu.
3: Podle vedení Litvínova věkový průměr členů sboru dobrovolných hasičů v současnosti dosahuje 40 let a pro dlouhodobé zajištění akceschopnosti jednotky bylo proto nutné její personální posílení. Cílem bylo navýšit počet členů na 20 osob. Nováčci mohou zaskakovat za nemocné kolegy nebo za ty, kteří čerpají dovolenou. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Semily plánují rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu výjdou dle prvního odhadu na minimálně 20 milionů korun. Dotace by mohla být až 3 miliony. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech. Další tři se pohřešují. Oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se 4 zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku očekáváme velkou oblačnost a ojediněle i přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat. Ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda se stala na dálnici D8 v 53. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo, tak čekejte zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. Je 20. září a právě na dnešek připadá tradiční akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se sešli třeba v Duchcově na Teplicku. Nafasovali rukavice a plastové pytle a vyrazili do lesů, parků i městských ulic. Jak jim šel úklid od ruky, to půjdeme kromě jiného zjistit v téhle hodině. Písničky, které nestárnou, vám teď po 14. zaspívají třeba Michal Tučný nebo Víra Špinarová, ale nejdřív Dara Rollins a Čo o mě věš. Dobrý poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: pohodovém nedělním odpoledni Českého rozhlasu Sever si teď prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Už jsem to na Českém rozhlase Sever před chvilkou zmiňovala, že lidi po celé zemi dneska vyrazili uklízet svoje okolí, města i přírodu. Do tradiční akce nazvané Uklidíme Česko se po celé zemi zapojilo přes 600 organizátorů. Uklízelo se taky v Duchcově na Teplicku.
1: Já si jdem pro vás
2: určitě.
3: Děkuji.
4: Jako Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
5: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci, odjakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidíme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako Sokolové zapojit.
4: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidíme Duchcov věnovala 10 let.
6: Jsem takovej ten zelenej, trošku chycený nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
4: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
7: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
8: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
7: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
4: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nedělní pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje dál a já pro vás mám teď pár tipů, jak strávit volný čas. V Tise v kulturním domu od 15 do 18 hodin dneska proběhne takové odpoledne podvečer s názvem Skaláček 80. Je to vernisáž výstavy k 80 letům divadelnictví v Tise. Na programu je výstava o historii, beseda, pamětníci se setkají s vámi, s diváky a samozřejmě hlavně to bude o setkání s lidmi, kteří Skaláček tvořili a tvoří. A pojďme se podívat do pondělka. V pondělí 21. září jste zváni do Háje u Loučné pod Klínovcem na Vápenku na den otevřených dveří na Vápence. Je to turistická akce v rámci turistického festivalu Eurorando 2026. Na programu budou komentované prohlídky s průvodcem i s překladem do německého a anglického jazyka v časech 14 hodin, 15.30 a 17 hodin. Dále zahraje hornická kapela Barbora, k občerstvení budou regionální produkty z dobroty z kopců a k zahnání žízně pivovar Vejprty. Na místě budou k prodeji taky turistické předměty. Zítra jste zváni i do Teplic do zahradního domu na dobročinnou aukci kravat. Proběhne mezi 18. a 21. hodinou. A pořadatelé vás zvou těmito slovy. Každý uzel má svůj příběh. Dobročinná aukce kravat význačných českých osobností, známých umělců, politiků i vědců. To všechno vyvrcholí výtěžkem, který bude věnován dětskému domovu v Tuchlově. A ještě mám pro vás pondělní pozvánku do Litvínova do Citadely. V 19 hodin začíná představení Casanova a Žofie K. Je to hluboce lidská komedie inspirovaná událostmi z konce života Giacoma Casanovy, který proslul jako velký svůdce a milovník, ale zároveň byl vzdělaným a vytříbeným intelektuálem. V představení zahrají Miroslav Táborský a Kateřina Holánová. No a my na Českém rozhlase Sever pokračujeme zase písničkami Petra Reska nebo Valdemara Matušky.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: krajem.
1: I v neděli odpoledne pokračuje na Českém rozhlase Sever náš turistický seriál Křížem krajem. Podíváme se dneska do zámku Pátek. Stojí ve stejnojmenné obci na Lounsku a byl postaven na přelomu 17. a 18. století. Podíváme se tam s průvodcem Petrem Chaloupkou. Kolika místnostmi vlastně ty lidi provázíte?
2: Asi tak 14. Ale už jsme to trošičku přehnali, takže už pomaličku začínáme některou místnost vynechávat, aby jsme dodrželi tu hodinu prohlídky.
1: Původní, co se zachovalo na zámku, jsou dveře, okna a stropní malby?
2: Dvoje stropní malby a troje kamna. Myslím, že to bude skoro úplně všechno. S výjimkou tedy vybavení kaple, která se nám dochovala skoro celá kompletní.
1: A ta kaple má zvláštní umístění?
2: Kaple je uprostřed zámku, ale to je tím, že tam kaple nikdo nezamýšlel, ale je to původní taneční sál toho bývalého letohrádku, který byl zámek Pátek dřív.
1: Komnaty jsou ale bohatě zařízené, tak odkud se ty věci všechny vzaly?
2: To jsou dary návštěvníků, spoustu věcí si kupují a to jsou taky ty věci z toho romantického období kolem roku 1900, takže se dají ještě celkem rozumně koupit.
1: Řekněte nám o těch, kteří tady žili a kteří to třeba vlastnili v průběhu staletí.
2: Tak většinou šlo o řád premonstrátů ze Strahova, no ale nebylo to vždycky jenom církve, na 300 let se to stalo majetkem šlechtických rodů, takže tady byly Štemberkové, Lobkovicové nebo Litechštejnové a pro ně se to stávalo spíš takovým letním sídlem nebo loveckým zámečkem. 1374 je první zmínka o tvrzi. V té době to byla tvrz. Ještě před tím zámkem, před tou tvrzí, tady byla opevněná hospoda. Aspoň se říká, že byla opevněná, že se v ní soudilo. U zámku si v roku 1544 začíná tehdejší majitel Jan IV. Popel z Lobkovic budovat letohrádek.
1: A když se podívám do té novodobé historie, zámek je teď prázdný.
2: Zámek není prázdný, zámek je plný nábytku.
1: Zámek je bez trvalých obyvatel a vlastního.
2: Vlastního mez městy z Peru, celé oddy, přesně to rok nevím.
1: Kde je to vaše místo, kde vy se cítíte dobře, nebo osobní místo?
2: Kabinet kuriozit.
1: Jak je zámek Pátek přístupný, kdy se sem můžeme přijet podívat?
2: Tak podmluvě kdykoliv, ale normálně jsme přístupní od března do listopadu, Pátek, sobota, neděle.
1: Na zámek Pátek pozval průvodce Petr Chaloupka.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Sever si teď připomeneme smutné výročí. 67 lidí zemřelo před 110 lety v Desné v Jizerských horách při katastrofě, kdy se protrhla vodní přehrada. Dneska je místo s názvem Protržená přehrada turistickým a pietním areálem. Při výročí tragédie se tam včera sešly stovky lidí.
1: Přijeli jste sem jenom tak na výlet na kole?
2: Ne, náhodou ne, my to máme naplánovaný už dávno.
3: My jsme naplánovali asi před 3 týdnama výlet do Jizerských hor na kole. A přijeli jsme sem dneska od Smědavy a skončíme v Harachově.
1: A slyšeli jste o té katastrofě, která se tady stala před 110 lety?
2: 1916.
1: Ano. No,
2: ale a stavitel se zastřelil, když viděl ten potůček.
1: Uvěděli mi manželé Kavalírovi, protržená přehrada se na Bílé Desné v Jizerských horách protrhla 18. září 1916, jen necelý rok po dokončení. Voda z přehrady během několika minut uvolnila obrovskou masu vody, která se údolím Bílé Desné řítila do města Desná. Zahynulo 67 lidí a další přišli o domov. U památníku obětem na 110. výročí sloužili duchovní bohoslužbu.
4: Možná se lidé ptají při katastrofách vždycky, proč zrovna tady, proč teď a proč zrovna my?
1: Akci zorganizovali města Desná, Albrechtice v Jizerských horách společně s Povodím Labe a Lesy České republiky, které tu teď hospodaří. Dodává Karel Fischer ze státních lesů, oblastní ředitel pro východní Čechy.
5: Každé připomenutí takovéhle, byť tragické události, je důležité, protože z každé takové události se musíme nějakým způsobem do budoucna poučit. To znamená i z téhleté události. To tragické místo nebo to místo té tragédie zarostlo vlastně lesem a vlastně tím bych řekl i zacelilo tu nejbolestivější ránu v té duši těch lidí, kteří tady museli koukat na tu tragédii. Takže si myslím, že prvotně ten les tomu pomohl.
1: Zhruba před 12 lety dotčené samosprávy vybudovaly tady na protržené přehradě pietní a turistický areál. Je tu naučná stezka, torzo staré hráze, šoupátková věž, chodníčky, lávky a stupínky. Z Jizerských hor Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7 minut bude 15 hodin. Barbora Kučerová už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. Kromě jiného uslyšíte o tom, že správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj uzavřela schody ke hradu Kokořín. Jsou totiž ve špatném technickém stavu. Tak si počkejte na podrobnosti při písničkách Jana Nedvěda nebo Michaela Jacksona.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Téměř 900 tisíc korun získal Litvínov na prevenci kriminality. Grand Hotel Zlatý lev v Liberci zvažuje rozšíření kapacity o další pokoje a kongresový sál. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. V noci očekáváme přeháňky, teploty klesnou k 7 stupňům Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty budou 14 až 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize a školení a další vzdělávání asistentů.
2: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Grand Hotel Zlatý lev v Liberci si letos připomíná 120 let od zahájení svého provozu. V nedávné době rozšířil kapacitu z původních 82 na 117 pokojů. To ale zájmu klientů nestačí. Podle ředitelky Vlasty Špísové proto hotel rozšíří. Využít se k tomu dá volné prostranství za budovou.
3: Uvidíme, jak na to bude reagovat CPI Hotels jako majitel budovy, jestli by se časem podařila přístavba zrcadlově na druhou stranu do zadního bloku. Pozemek by na to byl a byla by tam veliká šance násobit tu obsazenost a hlavně bychom mohli mít větší konferenční prostory, protože jsme hodně oblíbeným místem na společenské akce, plesy.
0: Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidé dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická značka. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme velkou oblačnost a ojedinělé přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat oblačnost, ojedinělé se místy vyskytnou přeháňky. Teploty v neděli vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 32. a 33. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo, tak očekávejte zdržení. Příjemnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. Osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, to je stanice, kterou posloucháte a v neděli odpoledne bude s námi ve vysílání také meteorolog Jan Hrubý. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se bude ještě vyvíjet počasí? Dneska máme teprve ani ne půl čtvrté, co nás ještě čeká?
1: Aktuálně, když se podíváme a na obohu, tak je zataženo a srážky se nám v tuto chvíli a vyskytují už jen ojediněle, ale z Německa vstupuje další starášky, takže v následujících chvílích a hodinách nám zaprší a na většině území Ústeckého kraje a na teploměrech aktuálně měříme od 15 do 19 stupňů Celsia.
0: Jak bude v noci?
1: V noci to vypadá, že by zpočátku měl být ještě větší oblačnost a ojediněle by se vyskytovaly srážky, ale poté v noci by mělo být a většinou skoro jasno až polojasno, ale k ránu to vypadá, že by oblačnost měla znovu přibývat a teploty ranní ty očekáváme od 10 do 7 stupňů Celsia a vítr nám bude v noci foukat mírný a severozápadní a 2 až 6 metrů za sekundu a na horách tam může být i čerstvý vítr.
0: A přes den bude asi kolik stupňů v pondělí?
1: Zítra bude chladněji než dnes. Ty maxima zítřejší očekáváme od 14 do 17 stupňů Celsia a na jihu Ústeckého kraje tam může být až 18 stupňů Celsia.
0: Dobrá, takové bude tedy pondělí 21. září. Děkujeme za předpověď Janu Hrubému a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever vyrážíme do Teplic. Věděli jste, že právě v Teplicích už před 123 lety měli fungující městskou hromadnou dopravu? Byla úplně první v Čechách. Více se o době, kdy Teplicemi vedly tramvajové koleje, dozvíte od Renáty Filipy.
1: Je to švanda a nestojí mnoho, napsal 27. června 1895 teplicko-šánovský oznamovatel o nově zprovozněné dráze. Tramvaje v Teplicích vyjeli o dva dny dříve, na úseku z Benešova náměstí k nádraží, jako vůbec první elektrické tramvaje v českých zemích s pravidelným provozem. V Teplicích se tedy nacházela nejstarší tramvajová doprava na našem území. Pokud tedy pozapomeneme na spíše reklamní provoz Františka Křížíka na Letné v Praze v rámci jubilejní zemské výstavy. Tak na okraji vůbec první elektrická tramvajová linka byla postavená v Berlíně v roce 1881. Městská hromadná doprava patřila na konci 19. století jen do velkých měst. V Brně, v Ostravě a v Košicích jezdily parní tramvaje. V Praze fungovala koně z Přeška. A tak se v Teplicích nebáli pustit do první elektrické dráhy v českých zemích. A tramvajová doprava se těšila přízní zákazníků až do roku 1959, kdy byly teplické tramvaje zrušeny. Na posledním tramvajovém úseku mezi Červeným kostelem v Trnovanech a Horním Dubím se dojezdilo 31. ledna 1959. Kolejová síť, sahající v době největšího rozmachu od Řetenic až do Dubí, byla po druhé světové válce nahrazena trolejbusy a autobusy. Od té doby se bohužel v Teplicích tramvají už neprojedete.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Taky Rangers, nebo chcete-li plavci, byli s námi chvilinku v nedělním odpoledni na Českém rozhlase Sever. Za chvíli se těšte na další české písničky, třeba v podání Lucie Bílé s Janem Bendigem. A hosty dalšího dílu pořadu Českého rozhlasu Sever, o čem se mluví, budou zaměstnanci Českého červeného kříže. Uslyšíte o tom, jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji, jaké kurzy a školení pro veřejnost Český červený kříž nabízí. Uslyšíte i o tom, jak důležitá je práce dobrovolníků.
1: O čem se mluví?
2: Když se řekne Český červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Co ale ve skutečnosti všechno obstarává takový oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích a jak důležitou součástí jeho práce je právě ta zmíněná první pomoc, dnes rozebereme v pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: Našimi hosty jsou Iva Weishajtlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže Teplice, a Vladimír Herškovič, který má na starosti komunikaci a taky popularizaci první pomoci. Dobrý den, pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak jak je to s tou první pomocí? Jak důležitou součástí práce Červeného kříže je?
3: To řekne asi pan Herškovič, protože ten má na starosti první pomoc.
4: Já teda jsem myslel, že to začnu takovým úvodním shrnutím, jako kdo jsme a co děláme, tam to vlastně bude obsaženo. Tak ten úvod se mi líbil, protože když se řekne Český červený kříž, většina lidí si skutečně vybaví první pomoc, náplasti, obvazy, někoho s brašnou, a to všechno k nám stále patří. Plus spousta dalších aktivit a činností. Co bych chtěl zdůraznit, že jsme především místní lidé, kteří jsou připraveni pomáhat dalším místním lidem, ať už v oblasti Teplic nebo regionu. A velkou část naší činnosti tvoří první pomoc a vzdělávání.
2: No a když zůstaneme u té první pomoci a vzdělávání, tak jakým způsobem lidi v téhle oblasti vzděláváte? Nabízíte kurzy, nabízíte workshopy? Jak to děláte?
4: My především považujeme první pomoc za základní životní dovednost, která by se měla dostat ke každému. Proto bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo uzavřít s městem memorandum, kde i to systematické a praktické vzdělávání je jednou ze součástí, jedním ze segmentů.
2: Takže kurzy nabízíte, ano. Jsou součástí vaší ano. práce a to důležitou. Když někdo takový kurz absolvuje, je pak skutečně schopný poskytnout tu první pomoc, když je potřeba?
4: Když to bude kurz, který pořádáme my, jakože ano, protože se ptáte na náš kurz, tak si myslím, že nepochybně ano, protože to, co se snažíme my předat lidem, je především poselství nebát se pomoct. Na tom praktickém kurzu dochází k tomu, že ten člověk jenom neplní poučky nebo nějaké teoretické znalosti, ale to, co se snažíme, aby získal, je dovednost. Takže on má možnost si to vše, o čem v teoretickém bloku mluvíme, například při zástavě masivního krvácení popisujeme, co se děje, co se musí udělat, že je nutné dbát na svou vlastní bezpečnost, vzít si rukavice, přímým tlakem bránit, řešit tu situaci, než budou ty další náležitosti splněné. Tak při tom ostrém nácviku si tohle všechno vyzkouší.
2: Přesto, když se člověk pak dostane do situace, kdyby měl něco udělat, protože je ten první a jediný, kdo to udělat může, tak spousta lidí váhá. Čeho se tak nejčastěji bojíme?
4: My se bojíme, že uděláme chybu.
2: A je ta obava oprávněná, anebo i s chybou je něco dělat lepší, než nedělat nic?
4: Za mě je to... Je to pravda. Ta obava může být oprávněná, nicméně pořád je lepší dělat něco, než nedělat nic, i kdyby to mělo být to, že zvednu telefon, zavolám, řeknu, že nevím a budu tam stát jak solný sloup, minimálně jsem splnil tu ohlášku a zároveň tam dělám ten strážní maják, upozorňuji na to místo události.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vladimír Herškovič a Iva Weishajtlová z Teplického červeného kříže jsou dnes hosty pořadu O čem se mluví a začali jsme u první pomoci, která je s tím červeným křížem naprosto oprávněně neodmyslitelně spjata. Jaká je ta základní dovednost, kterou by měl mít každý člověk, který se pohybuje v české společnosti, proto aby byl připraven na to v nějaké krizové situaci pomoci. To úplně nejzákladnější, to, co bychom měli znát všichni. Je to jedna věc, je jich víc?
4: No, já většinou, když zahajuju školení, tak do pléna, do posluchačstva hodím dotaz, kdo z vás umí první pomoc? A většinou několik lidí bázlivě zvedne ruku, protože mají v paměti, že nedávno absolvovali nějaký kurz. Ale já ty lidi vlastně dovedu po několika návodných otázkách odpovědi, že každý umíme zvednout vytáhnout z kapsy telefon a vytočit to správné číslo, které víme, které to je. A pak je oslým můstkem vedu rovnou k aplikaci záchranka, protože to je za mě opus magnum. To je pořád ta notoricky známá 155 plus spousta dalších vychytávek.
2: Ono s tou odbornou pomocí na telefonu, který máme dneska všichni ano. v kapse, je to o mnoho jednodušší, protože...
4: Je to pak v režimu podle případu telefonicky asistovaná první pomoc, kdy jeli tam více zachránců, tak je možný zprostředkovat prostřednictvím té aplikace záchranka i videohovor z místa té události, anebo může dojít i do situace, kdy tam bude telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, a to všechno s tím pracovníkem toho operační střediska na té tísňové lince. Ale ať to není jako rozhovor o záchrance, nic proti, je super.
2: Jasně. Když se podívám zpátky do svých ještě dětských vzdělávacích aktivit, které mířily k první pomoci, tak to bylo dýchání z úst do úst, byla to masáž srdce a bylo to zastavení krvácení, nejlépe tedy toho tepeného, nebo ne nejlépe, ale co nejrychleji právě toho nejnebezpečnějšího. Dýchání z úst do úst, to už se dneska nedává.
4: Je dobré, aby ten člověk absolvoval kurz první pomoci, kde tu správnou techniku umělého dýchání si osvojí, naučí, vyvaruje se tím chyb a uvědomí si i ty rozdíly mezi dospělým, případně školákem, anebo nemluvnětem, protože u nemluvňat se ta resuscitace zahajuje 5 vdechy, stejně jako u tonoucích například. A tyhle všechny odlišnosti si může pak ten člověk osvojit právě na tom našem kurzu. Takže to umělé dýchání, ne že se nedává, ono se dává, ale bylo by dobré vědět jak.
2: Já měla pocit, že už to není jako nutně součástí.
4: Není to povinné ve smyslu,
2: že masáž je mnohem důležitější a je tou hlavní život zachraňující aktivitou.
4: Je to zase kurz od kurzu, nicméně budete-li tam jako samozachránce a dojdete do situace, že splňuje ten případ veškeré náležitosti, takže postupně eliminací všech těch předchozích podmínek dojdete do situace, že i ten pracovník na té tísňové lince vám řekne, je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž, tak vám nezbyde, než provádět tu nepřímou srdeční masáž. Nicméně nejcitlivější buňka na nedostatek kyslíku je buňka mozková, takže dříve nebo později dojdete do situace, kdy je nutné ten kyslík tomu člověku nějak dostat. Je dobré, když už do té doby je tam odborná pomoc s ambuvakem a tuhle situaci vyřeší za vás.
2: Když se díváte na seriály, a to nejenom ty lékařské, jak často se vám chce plakat, když vidíte na obrazovce to, co má být první pomocí?
4: Je pravda, že tohle se propisuje, ale já na ně moc nekoukám, právě proto, abych se zachoval jako duševní zdraví a klid, a to nejsem žádný odborník na slovo vzatý, ale třeba co mě dojme, je když tam vidím nějakou zlomeninu a ty lidi mají berlu a kulhá na druhou nohu a vlastně jde ze schodu ještě navíc tou zraněnou nohou, jako tak, jak by nešel. Jo.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Posloucháte pořád, o čem se mluví. Našimi hosty jsou dnes Iva Vajzajtlová a Vladimír Herškovič z Teplického Červeného kříže. Zatím jsme se v podstatě výhradně točili kolem té první pomoci, ale to není to jediné, co Červený kříž v Teplicích dělá. Paní ředitelko, co dalšího máte na bedrech?
3: Náš Teplický Červený kříž v první řadě má domácí péči zdravotní službu Alice. Jsou to zdravotní sestřičky, které poskytují odbornou péči v domácím prostředí, tak aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a mohl být co nejdýl doma. Pak teda tu zmíněnou školení první pomoci. Máme postavenou velice schopnou humanitární jednotku, která funguje a dojíždí a pomáhá i po celé republice. Pak máme domov se zvláštním režimem, kde máme ubytovaný vlastně klientky s demencí a s Alzheimerem. Pak každý rok předáváme našim dárcům ocenění na magistrátu bronzový a stříbrný plakety. Děláme asistence na různých akcích, ať to jsou jak ukázky, tak i první pomoci, tak dozor při, nevím, soutěžích, prostě hudebních akcích všeho druhu. A teďko znově teda otvíráme aktivity pro děti a mládež, to znamená kroužek Mladý zdravotník. Mm-hmm. A pátrací službu máme ještě, která vlastně dohledává osoby, po kterých bylo, který měli přerušený spojení v důsledku válečných událostí.
5: Je ta vaše práce konkrétně na Teplicku něčím specifická, když se srovnáte s jinými oblastními spolky jinde? Je to Teplicko něčím jiné? Musíte se soustředit na oblasti, které třeba jinde v republice tak palčivé nejsou?
3: My jsme teda teďko ještě nově otevřeli po vzoru Plzně a po vzoru Liberce, kdy pomáháme

0: Každý má to své specifikum. U nás na Teplicku my máme hodně rozšířenou tu domácí péči a pak teda teďko nově tu první pomoc, nebo respektive propagujeme hlavně tu první pomoc, která je teďko velice důležitá. Mm-hmm.
1: Potřebujete ke své práci dobrovolníky a pokud ano, máte jich dost?
2: Tak. To je slovo do pranice. Dobrovolníci jsou zapotřebí jako sůl a já bych rád tady zdůraznil jednu věc. Dobrovolník neznamená amatér v tom slova smyslu, že k vám přijde nějaký neumětel. Dobrovolník je někdo, kdo dělá prostě svoji práci, svoje zaměstnání a ve volném čase se rozhodl místo toho, že půjde na zahradu, tak půjde někam pomáhat. Máme dobrovolníky, kteří jsou součástí naší humanitární jednotky. Je tam několik sekcí: zdravotnická, psychosociální pomoc, technická pomoc a tu další jsem zapomněl. Nicméně, bez dobrovolníků by to reálně nešlo dlouhodobě.
1: A kdyby někdo dobrovolničit chtěl, není nic jednoduššího, než se na vás obrátit a říct vám, jsem tu a jsem k dispozici?
0: Určitě ano, stačí, když nám se buď to zavolá, nebo přijde osobně, my mu hned osvětlíme, co to všechno obnáší, co všechno musí absolvovat nebo by měl, ale i tak musím teda říct, že dobrovolníků máme málo, anebo málo jich vydrží.
2: No, je to takový
0: Zkusí si to a zjistí, že prostě při jeho zaměstnání to třeba ani nezvládá, protože my je potřebujeme vlastně pořád.
2: No, je to takový běh na dlouhou trať a když je dobrovolník třeba na zdravotních dozorech nebo na ukázkách první pomoci, tak ty ukázky z hlediska mojí náplně, té popularizace první pomoci, jsou takový denní chleba. Jo? Ale někdy jsou ti lidé fakt umluvení, jsou vyčerpaní, když to na zdravotních dozorech třeba 8 hodin se nestane nic. Je to jako déle trvající fotbalový zápas, kdy až v 90. minutě je ta událost a ten člověk vlastně musí být pořád připraven. Jo? Je to jako takový zajímavý, takový adrenalinový.
1: Vladimír Herškovič, který má na starost komunikaci a popularizaci první pomoci, a taky Iva Weisheitlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže v Teplicích, byli dnes našimi hosty. Tak já moc děkuju za to, že jste přišli, a taky děkuju za to, že děláte to, co děláte. Díky.
0: Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
3: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Diana Čičmanová z libereckého naivního divadla je v uší nominaci na ceny Itálie. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%, je to o pětinu míň než před rokem. V noci očekáváme přehánky, teploty klesnou k 7 stupňům, nejvyšší zítřejší teploty budou 14 až 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Obecní lyžařský areál v Horním Podluží na Děčínsku začal s přípravami na nadcházející zimní sezónu. Podle nezávislého starosty Petra Hořeního letos investovala obec do servisu, oprav, nákupu a pronájmu techniky necelý milion korun.
3: Starosta si od modernější zasněžovací techniky slibuje časnější začátek lyžařské sezony. Sprchy si po dvou letech pronájmu může obec odkoupit. Na dětském svahu se navíc chystá instalovat nový turniket a jeden starý vyměnit za novější model. Celkově by mělo areál letos zasněžovat 5 děl a 4 sněžné sprchy. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Naivní divadlo v Liberci má po dvou letech užší nominaci na cenu Itálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominována za nonverbální inscenaci Větroplaši. Představení pro diváky od 4 let nastudoval tvůrčí kolektiv Tmel. Udílení cen herecké asociace se uskuteční v sobotu 3. října. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu ale nehrozí.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme velkou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně máme hlášenou nehodu v Zábrušanech u Teplic, převrátilo se tam vozidlo. A uzavírka je stále v Benešově nad Kloučnicí v Terezínském údolí. Kvůli pracím na silnici se nedostanete přes železniční přejezd. Objížďka je značená, ale počítejte se zdržením. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek. Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo. A tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona stečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: A to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočetl, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně.
3: Moment.
0: Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to? To je jenom okurčička.
0: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. léta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: V Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Páralova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaběte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě,
3: Kačenko. Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, copak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, copak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S rauběřema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme rauběře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
3: Tak, já Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: Neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Maminko!
13: Kačenko, netelké dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když máš špatný svědomí. Kačku, pojď,
13: se moje ubohy.
3: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Bráně sedá.
12: On vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
3: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, viď?
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
13: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
11: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím mít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej. Ano.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, viď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty jsi takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na ruskou linii. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na ruskou linii jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ať se nebudu dělat šaška! Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatý mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sopíš.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: "To jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony."
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
11: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
12: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
11: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty se

0: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
1: Žehlil jsi někdy?
2: Ví o kakaových bobech ráno.
1: Nežehlil.
2: Diego, miluješ mě?
3: Na setkání se Zdeňkem Svirákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
4: Jaký to s ním bylo?
5: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
4: Ano.
5: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
4: No jo, miluju, no.
5: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve vratných lávích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne, tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
4: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
5: Žehlil jsi někdy?
4: Žehlil jsi někdy?
5: Nežehlil.
4: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
5: Ne, má to napsaný.
4: Má to napsaný.
5: A dost si to hlídá.
4: Já jsem si to myslel.
5: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je jak poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
6: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
7: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
6: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
7: Na městském úřadě Pár 3.
6: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
8: Šel starý Magdolon z Ostravy domů. V Bartovské hartě večer se stavil.
6: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
9: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
6: No to už říkáte hezky, tohle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
9: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
6: No prosím.
9: Ich liebe dich.
6: Du bist
9: so schön.
6: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
9: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
6: Vy mluvíte německy?
9: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
6: Děláte si legraci?
9: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
6: Pane Wasserbauer? Přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
9: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
6: Jaká?
9: Přísná.
6: To se vám na mě líbí?
9: Všechno se mi na vás líbí.
6: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
9: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam... Povídat si česky.
6: To bych nevylučovala.
9: Díky.
3: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
5: No, byl to konec léta. Konec léta na

0: Chlapech.
1: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
0: No ano, ano, v podstatě.
1: Měřábem.
0: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
1: Ano, v koši.
0: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý a... ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
1: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
0: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
1: No prosím, až...
2: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
0: Včera to byl medvěd.
3: Jo.
0: A já mu povídám, co to chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
3: Jo.
0: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
3: Určitě.
0: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
3: Ty? Teď? Nevím.
0: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
3: Ne.
0: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
3: Ale no tak já jsem to ještě...
0: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
2: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. Tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu, pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dobrovolníci se dnes zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. V Žatci zítra silničáři začnou opravovat most v Plzeňské ulici. Hotovo má být do poloviny příštího roku. Slovenský prezident Pellegrini v reakci na premiéra Fica varoval před výroky o kolektivní obraně NATO. V noci očekáváme přehánky, teploty klesnou k 7 stupňům. Nejvyšší teploty zítra 14 až 17 stupňů. Jsou to zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Na víc než 600 místech po celé zemi vyrazili dnes lidé uklízet ulice nebo přírodu. Zapojili se tak do tradiční akce s názvem Ukliďme Česko. Úklid zorganizovali taky místní sokolové v Duchcově na Teplicku.
2: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
3: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
2: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizovala akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
4: Jsem takový ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
2: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: V Žatci zítra začne oprava mostu u fotbalového stadionu v Plzeňské ulici. Příští týden bude proto kvůli bourání mostu uzavřená ulice u Hřiště. Další práce budou pokračovat v říjnu. Většinou pak bude ulice u Hřiště kyvadlově průjezdná. Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
5: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťuje pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme velkou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno. Postupně bude převládat oblačnost. Ojedinělé se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě ve směru na Starý most je uzavřená silnice kvůli nehodě dvou osobních aut. Na místě aktuálně probíhá vyšetřování a zasahují tam složky IZS. V Zábrušanech u Teplic stále plynulé dopravě brání havarované vozidlo. A taky v Hrobčicích ve směru na Bílinu dopravu značně komplikuje srážka dvou osobních aut. Tak počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Dobrý den, i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes pro vás máme pozvánku na velký ústecký festival na počest Václava Havla. Jehož nedožité 90. narozeniny si letos připomínáme. Pozveme také k dalším koncertům festivalu Hudební setkání Michala Maška a k hovorům V pánu Pavla Mesároše a Jiřího Vericha Petráška. Těch pozvánek bude ještě víc a nezapomeneme ani na četbu z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Snažím se a dávám si záležet, abych do týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever zvala hosty, kteří mají co říci a hlavně hosty, kteří nás mají kam pozvat. Tak takovým hostem je dnes Pavel Mesároš, který je nedílnou součástí, řekla bych možná i jedním z duchovních otců projektu Hovory V, kde s Jiřím Verichem Petráškem si zvete zajímavé hosty, ty pak zpovídáte, sem tam je i trošku zaskočíte, což nevím, jestli všichni hosté vítají. No a tím dalším novým a dosud ještě neviděným hostem Hovoru V v Ústí nad Labem 24. září bude houslista Jaroslav Svěcený. Tak první otázka, jak dlouho trvalo, než na to pan Svěcený kývl?
1: Upřímně řečeno, to bylo v podstatě hned. Já jsem mu zavolal, pozval jsem ho do tehdy prvních hovorů s ním, které se konaly v Radiokafe na Vinohradské, v budově Českého rozhlasu. Tam si vždycky zveme hosta poprvé. No a když se na sebe naladíme a líbí se nám to, tak se vždycky ptám, jestli s námi bude jezdit i dál po vlastech českých, což Jaroušek Svěcený bez problému odkýval. My se na toho hosta hrozně těšíme, protože Jaroušek Svěcený, kromě toho, že špičkový houslista, virtuos, tak je ty ohromný bavič, který má smysl pro humor.
0: Řekla bych, že Jaroslav Svěcený má k Ústeckému kraji poměrně dobré vztahy, protože s jeho jménem je spojený festival Klášterecké hudební prameny, vždycky na začátku prázdnin, tak možná, že i na to dojde řeč, co ho vlastně vede k takovým akcím. Určitě ho to stojí spoustu energie.
1: My na něm s Jirkou Verichem strašně obdivujeme to, že nejenom hraje, ale on skutečně propojuje tu svou hudební aktivitu s aktivitami společenskými, osvětovými, oprašuje nahrávky a díla starých mistrů a má nedílnou zásluhu na tom, že k té vážné hudbě přitahuje i mladou generaci, což je úžasný. A dělá to velice dobře, dělá to velmi houževnatě, je to takový typ člověka, který prostě pořád musí něco dělat a tvořit, jinak by určitě zestárl předčasně.
0: On je také pověstný tím, že má velmi zajímavou sbírku historických nástrojů, historických houslí. Tak to jsou věci, které jsou pojištěné na obrovské částky a nevím, jestli bude ochoten na besedu přinést i některý z těch vzácných kousků.
1: No tak zatím se tak vždycky stalo, když jsme byli poprvé v Radiokafé, přinesl dva exempláře, dokonce jeden, ten dražší, jsem držel v ruce. To byl úžasný zážitek a trošku jsem byl rozechvělý, přiznám se. Když jsem si uvědomil výši té pojistky, tak jsem ty housle zase rychle vrátil.
0: Tak a když už budou přítomné housle i houslový virtuos, tak to by v tom byl čert, aby něco nezaznělo.
1: Samozřejmě ty housle Jaroušek rozezní, takže všichni se budeme moct potěšit a pokochat tím krásným zvukem několik set let starých nástrojů.
0: No ale já o Hovorech V také vím, že vy i Jiří Verich Petrášek občas ty hosty tak maličko zaskočíte. Když říkáte, že s Jaroslavem Svěceným jste se na tu stejnou vlnu dobře naladili, tak tam ho asi už nezaskočíte.
1: No, Jaroušek je velice otevřený člověk. V podstatě se nenechal zaskočit žádnou naší otázkou. My s tím Jirkou máme ještě výhodu v tom, že jsme v přesile na toho hosta vždycky. My jsme dva moderátoři na jednu oběť. Ale musím říct, že nikdy nám nikdo neřekl, že by byl z toho nějak nervózní. Naopak vždycky to bylo krásné povídání tří parťáků, který sedí na jevišti, jako bychom byli někde v obýváku na kávě s těmi diváky a tam si prostě naprosto otevřeně povídáme. V tomhle duchu se nesou celé hovory.
0: Já jsem pár těch hovorů zažila a musím ocenit, že ani jeden z vás moderátorů není agresivní. Naopak jste laskavý a plní humoru. A to myslím k Hovorům V patří. Tak ale abychom pro samý program nezapomněli na místo, čas a způsob děje.
1: Takže sešli bychom se všichni 24. září v 19 hodin v divadelním sále Domu dětí a mládeže v Ústí, kde jsme vždycky rádi s těmi hovory, kde je to moc příjemné a tam se na vás budeme těšit.
0: Já přidám ještě jednu malou praktickou informaci, protože se jedná vlastně o odloženou besedu, která měla proběhnout v červnu, takže ti, kteří si ponechali vstupenky, samozřejmě mají šanci toho vstupu zaručenou.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hora na severu.
1: Při sledování festivalu Hudební setkání Michala Maška už jsme si vlastně zvykli, že čas od času se tam objeví kombinace slova mluveného, nějakého uměleckého textu a krásné hudby. A takový případ je další, třetí koncert té hlavní řady. Titulek je Bájná knihovna, večer hudby a mluveného slova. Tak a na Michalovi Maškovi opět je, aby řekl, kde, od kolika, kdo bude vystupovat a s čím?
2: Zámek Červený Hrádek 23. září od 19 hodin. A tenhle ten program Bájná knihovna je program, který jsme si vymysleli my. V podstatě navazuje na ten loňský koncert, kdy jsme dělali Malého prince s Vladimírem Javorským a Kateřinou Englichovou harfu. Tak ono je to velice úspěšné, tyhle ty pořady. Lidé to mají rádi, tak jsme zvažovali, co by se dalo. Ten námět Bájná knihovna jsem měl já, to je taková knížka tady knihovny Ústeckého kraje, kde jsou povídky a různé bajky tady ze severu Čech. Pak jsme přemýšleli, kdo by to doprovodil nebo kdo by udělal tu vhodnou hudbu. Sál je tam trošičku problematicky s akustikou, je potřeba, aby tam byl nástroj, který se jakoby prořízne. Nápad byl, tak jsme zvolili hráče na citeru a to je Michal Miller. Já nemůžu říct, co bude hrát, protože to v podstatě neví ještě ani on, protože on bude hrát svoje kompozice a bude improvizovat. Jo? Takže on si to vlastně doladí přesně podle toho.
1: A kdo bude mít ten umělecký přednes?
2: Pravda, vidíte, zapomněl jsem, že vlastně po druhé na festivalu vystoupí paní Daniela Kolářová.
1: A my pokračujeme v přehledu koncertu letošního jubilejního 15. ročníku festivalu Hudební setkání Michala Maška. Na programu dalšího koncertu, který bude 27. září v poutním kostele na nebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně, tak to tedy bude něco, co tomu kostelu rozhodně bude velmi slušet.
2: Já se snažím vždycky do těch kostelů zvát varhaníky a speciálně v Horním Jiřetíně už jsem jich měl strašně moc, takže navazujeme tady jedním z nejlepších varhaníků, které máme, a to je Josef Kšica z katedrály svatého Víta v Praze. Toho jsme tam ještě neměli. Já jsem několikrát zval jeho syna, ten vystupoval už při jiných programech a tady jsme vymysleli, že budou teda varhany Josef Kšica, pak naše nejznámější klarinetistka a nejlepší Lída Peterková na klarinet a je doplní ještě další syn pana Kšici, Pavel Kšica, jako baritonista. Jinak ten koncert je 27. září a je i repertoár vlastně zaměřen k oslavám svatého Václava, tedy 28. září.
1: A ještě dodejme hodinu.
2: Koncert se koná od 5 hodin, je bez přestávky, na programu bude zase Bach, Handel, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus, Mozart, také nějaké improvizace varhaní.
1: Tak řekla bych, že to zase dodržuje ten podtitulek letošního ročníku Klasika až do morku kostí.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu. No a další minutky budou patřit režisérovi Filipu Nukolsovi a já musím začít takovou trochu možná zvláštní otázkou. Mluvívají herci o tom, že noční můrou je představa, že prošvihli představení. Já si myslím, že docela dobrou noční můrou režisérovou je představa, že mu na inscenaci možná herci přijdou, možná nepřijdou, v každém případě neví, kdo přijde.
1: No, tak já si tuhle tu noční můru teď prožívám a prožiju si ve středu 23. září. Je to v Městském divadle v Ústí nad Labem a bude se jednat o, no, inscenaci. Těžko říct, jestli inscenaci. Textu Václava Havla Chyba. Mě oslovili organizátoři festivalu na Havle, jestli bych neudělal nějaký takový jako havlovský happening. A nakonec jsme teda zvolili text, který znám velmi dobře z divadla V celetní, kde se dělal několika, je Chyba. To je vlastně taková anekdota, ale dost taková temná, krutá, ani jde, no, člověk si z toho může vzít jak humor, tak i takový velký podobenství o všech možných totalitářských režimech a o životě v bezpráví ve své podstatě, nebo v pravidlech, které on nezná, až takový kafkovský svět. A já jsem se jako rozhodl po dohodě s organizátory, že zkusím tu inscenaci jako udělat s těma divákama, který přijdou, jí vlastně naskoušet asi za hodinu a půl a vlastně si ji všichni odehrát. Že ten havlovský paradox bude v tom, že byť by tam měli být dva známí herci v tom obsazení, o kterých ještě vůbec nevím, kdo to je, to mi řeknou sami organizátoři den předtím. Tak vlastně se všema lidma naskoušet onu vězeňskou celu, ve které se to odehrává. Lidé, kteří přijdou, tak nějak odhadnem podle schopností, kolik věd by mohli mít. A celý ten havlovský paradox podle mě spočívá v tom, že byť budete stát na jevišti, byť uděláme inscenaci, tak ji vlastně kromě mě asi nikdo neuvidí. Jo.
0: Skoro by stálo za to pořídit záznam.
1: Že se asi něco takového stane, že přeci jenom jako to bude ojedinělá věc, může dopadnout jakkoliv. A já myslím, že dopadne skvěle, takže účastníci nebo diváci, kteří přijdou, tak budou moct strávit skutečně jako od začátku, od první čtení do inscenace. My je i nasvítíme, najednou zjistí, jaký je rozdíl mezi tím, když hrajou v pracovním osvětlení a najednou se na nich zasvítí, jak je to úplně jako jiný svět, jak najednou ten čas, pokud je nasvícenou, kud zní hudba, máte kostým, tak se najednou nějak třeba zrychlí příšerně jako a podobně. Takže nejenom ta trošku havlovská legrace, ale i tak jako si prožít, co to skutečně znamená jako stát na jevišti a užít si takový jako večer ve společnosti dvou prý skvělých herců. No a trošku poznat jako mě jako režiséra a fakt nevím, co se stane a bude takový večer havlovských paradoxů.
0: Jak vás tak poslouchám, tak to není pro vás noční můra, ale spíš jedna z dalších výzev.
1: Jo, a hlavně člověk ví, že mu za to nikdo snad neutrhne uši, takže že je to spíš tak se podílet na oslavách Václava Havla, že? Který i jako v mém životě, byť jsem byl vlastně malý ještě, tak byl nějakým způsobem zásadní a my jsme se s panem bývalým prezidentem i sešli osobně, protože jsem inscenoval ve své podstatě světovou premiéru, v uvozovkách světovou premiéru, jeho inscenace Spytlenci, tak jsem to přijal jako způsob vzdát hold životu a hlavně idejím Václava Havla.
0: Když jste se zmínil o tom, že organizátoři slíbili vynikající dva herce, tak v Ústeckém kraji máme dva profesionální soubory, Městské divadlo v Mostě, Činoherní studio v Ústí nad Labem. Tak dá se předpokládat, že to bude někdo z tamních herců a vy vlastně Mostecké znáte, Ústecké dnes už tak moc neznáte, ale Činoherák jako takový ano.
1: Myslím si, že to má být někdo, kdo je jako spojen s Ústím nad Labem. Aby to byl někdo, kdo lidi zná, se kterým i možná bude i na tom jevišti třeba i příjemně. Ono většinou teda život na jevišti není moc příjemný, ale třeba tímhle tím způsobem jim to bude trošku příjemnější.
0: Inscenace hry Václava Havla Chyba s herci i diváky je v plánu 23. září od 19 hodin v divadle města Ústí nad Labem. Je to součást pestrého dvoutýdenního programu Ústeckého festivalu s názvem Na Havla. Festival začíná už 22. září v 17 hodin zahájením výstavy před knihovnou Ústeckého kraje Život a odkaz jeho svatosti 14. Dalajlámy, který patřil k přátelům Václava Havla. Ve 20 hodin naváže beseda s Pavlem Kosatíkem na téma Olga, zásadní žena Havlova. A 24. září pořádá oblastní muzeum a archiv města Ústí nad Labem minikonferenci na havlovské téma s hosty, kteří k tomu mají co říci. Například Johana Ožvold se bude věnovat dokumentu Čechy krásné, Čechy mé, což je zvuková koláž, kterou vytvořil Václav Havel v roce 1968 v libereckém studiu Československého rozhlasu. Podrobný program najdete na www.nahavla.cz.

0: Pokračujeme s týdeníkem Kultura na severu Českého rozhlasu Sever v té pozvánkové krasojízdě. Příští sobotu 26. září pořádají v srbské Kamenici slavnostní koncert k 250. výročí založení zdejšího kostela svatého Václava. Začátek je v 16 hodin, vystoupí varhanistka Jana Pochobracká, děčínský pěvecký sbor a komorní orchestr Kanto. A srbsko-kamenickým kostelem se rozezní i Mozartova korunovační mše. Slavnostní svatováclavský koncert chystají také v kostele ve Chřibské. Bude také 26. září, začíná v 18.30 a tady vystoupí pražský žesťový soubor. Zpívat bude Helena Krauzová. Do třetice svatováclavská pozvánka, a to na svatováclavské vinobraní v Zámeckém parku ve Šluknově. Začátek je v 15 hodin a očekává se i příjezd svatého Václava s družinou. Řekla bych, že vinobraní je dobrý přechod k další pozvánce. Kulturní dům v Radonicích u Kadaně zve na 25. září na 19. hodinu na hudební komedii Ivana Mládka Močál story. Takže je jasné, že písnička Jožin z Bažin nebude chybět. Ostatně těch písniček je tam víc. Základ příběhu je to, že se ztratí dívka, tu hledají dva popletení policisté a potkávají krom Jožina i Lindu, Jendu Bendu a další. Součástí představení je živá kapela v čele s Felixem Slováčkem juniorem. Počasí ještě přeje výletům na hrady a zámky a nejen to, jak potvrzuje Jan Holub ze zámku v Libochovicích.
1: Výletům určitě a dokonce u nás i sportu. V Zámeckém parku se koná turnaj disc golfu. Je to akce, která je na konci září 27.9. Disc golfisté otvírají své brány i široké veřejnosti a můžete si tam tento netradiční sport vyzkoušet a něco se o něm dozvědět.
2: Parkem jsem prošla, ale žádné stojánky s koši na ten disc golf jsem tam neviděla.
1: Golfisté si tam vše přivezou, opravdu je to jenom víkendová akce, takže si to připraví těsně před samotnou hrou a pak se vše uklízí.
2: No a měsíc říjen, to znamená zavírání okenic.
1: Sezonu uzavírá poslední dobou Sokolský běh republiky, který se koná 28. října, vždy na výročí republiky. A je to teda akce opět sportovního režení, můžete se sem přijít proběhnout a udělat něco pro své tělo.
0: Z dnešní kultury na severu už zbývá jen četba, která ostatně taky může být inspirací pro výlet.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavice čte Libor Hruška.

Polorozpadlý seník v Königsteigrund koncem dubna ve 3 ráno. Probudil mě tichý upířský krok, noční šum. Vymotal jsem se ze starého sena, posvítil baterkou. Po vodorovném trámu mezi stěnou a střechou tiše běhal krásný huňatý strakáč s černou škraboškou na obličejíčku. Plch zahradní, duch zadní země. Další noc jsem se ho pokusil chytit živého. Nastražil jsem na něj dnem vzhůru obrácený kotlík, který jsem podepřel klacíkem. K němu jsem přivázal chutné masíčko a také křížalu, aby si plch mohl vybrat. Ale pestrý skřítek nepřiběhl. Za provázek nezatáhl. Plší sklopec na sebe nepřiklopil. Nebyl bych mu ublížil, chtěl jsem se jen na něj zblízka podívat. Když jsem psal knihu o Jizerských horách, navštívil jsem desítky horalů, kteří mi vyprávěli zajímavé, nikde nepopsané věci a příběhy. Bývala to velice užitečná, zajímavá a pěkná setkání, bez nichž by kniha byla neúplná. V Jetřichovických stěnách tuhle práci za mě vykonával většinou Karel. Já jsem se proto takhle setkal jen s několika lidmi, žijícími většinou v hloubi Šluknovského výběžku. Nelze popisovat všechna setkání, ale nemohu zamlčet, že jsem měl štěstí navštěvovat bratry Bienertovi, velebné a veleznámé postavy celého Nýderlandu. Bydleli pod Šluknovským kostelem ve starém dřevěném domě, který pokrývala tmavá břidlice podobná peří třetihorních praptáků. V něm žili oba staří muži se svou sestrou, všichni svobodní, bělovlasí, téměř průsvitní, laskaví. Pohádkoví sourozenci. Dům měli naplněný starými knihami, mapami i předměty, jejichž účel mi často zůstával utajen. V domě byl úzkostlivý, neslovanský pořádek. Bratři věděli o zadní zemi všechno, téměř všechno. Několik dní jsem si tam vypisoval údaje ze starých turistických map a průvodců. Sešity výpisků a poznámek byly psány německým těsnopisem. Ty mi musel František tlumočit. Když se přiblížila časná hodina odchodu na lůžko, dostal každý na dobrou noc náprstek kořalky, ze kterého by se neopil ani mravenec. Říkali mu Bedhupfr, skok do postele. A každý odešel spát do svého pokoje. Ležel jsem v hostinském pokoji, ze zdí hleděli z obrazů vážné tváře neznámých lidí, zašlé zmizelé krajiny. Peřina byla vysoká, tuhá a hladká. Pod ní bylo teplo, ale položil-li jsem na ní ruku zhora, látka chladila. Ve vzduchu neznámá lehká vůně, snad puškvorec či rezeda. Dobře se spalo v chladném pokoji starého dřevěného domu pod kostelem. Dlužím ti ještě vysvětlení, odkud tak dobře bratři Bienertové znali zadní zemi. Sestra Alžběta a mladší František, snad proto, že byl textilním odborníkem, směli po poslední druhé válce zůstat v Čechách. Starší Eduard měl být jako Němec odsunut. Ve středověku se to nazývalo relegatus bohemie, vypovězen z Čech. Z transportu ale Eduard zmizel, policie ho dlouho a marně hledala. Plynula desetiletí, na Eduarda se zapomnělo. Pak jednou ve Šluknově hořelo, v sousedství vzplanul dům, hasiči pro jistotu střežili i dům obou sousedů.

tím krokem, to proto, aby si nepokazil mosazní krokoměr, bez kterého neučinil jediný krok, po Šluknovsku i poroklých jetřichovických stěn. Často jsem tam s ním vandroval. Bylo zajímavé, že snad kvůli své bytostné německé spořádanosti chodil, pokud to šlo, pouze po cestách a nerad se pouštěl nazdař Bůh do skal a do míst, kde si nebyl jist. Vodu z potoků zásadně nepil. Františka Bienerta znal celý Nýderland. Občas jsem ho přemlouval, aby právě on napsal knihu o zadní zemi. Ošíval se, asi na psaní nebyl a měl jsem pocit, že raději vodí do Roklí výpravy turistů, aby jim sám v zimě mohl ukazovat ledové krápníky, tu pozoruhodnost českého Švýcarska, a v létě pak jiná zajímavá místa a aby jim o nich přitom sám mohl vyprávět. Pak jsem dostal před 5 lety smuteční oznámení. Starý černý dům pod Šluknovským kostelem přepadli v noci lupiči a vrazi. Eduarda i France zabili. Surově utloukli. Snad pro peníze. Žádné nenašli. Dům podpálili. Paní Elizabeta se zhroutila. Vrahy nechytili. A pokud je chytili, neusvědčili. Bylo to odporné. Třetí a poslední vzpomínka na Šluknov. Město, které dalo název celému výběžku, nejsevernějšímu v Čechách. Naposledy jsem tam byl kdysi začátkem prosince. Byla první adventní neděle, den příchodu. Časné ráno, mrazivé slunce, první sněhový poprašek. Pod náměstím u obrovského kostela si vždy připadám trochu jako ve středověku. Ticho, lidu prázdno. Přímo vzhůru k jasnému nebi stoupá dým z komínů nízkých starých domů. Nádherný, mrazení v zádech vyvolávající kříž s lipovou sochou spasitele, nazvanou Die Aufkreuz geschlagene Kraft Gottes, síla boží přibitá na kříž. V kostele chlad, ve studených lavicích se choulí v šeru pár lidí. V hladkém betonu pod lavicemi jsou navždy otisknuty psí tlapky, nohy dávno zaběhlého, dávno mrtvého psíka. Z kůru se ozve temný hlas, jak varhany zhluboka nabírají vzduch do starých plic. Napjatě čekám, chvěji se nedočkavostí, jestli i letos budu mít já nehodný štěstí. Náhle varhany zaburácejí píseň, která mi každoročně o první adventní neděli dokáže vehnat slzy do očí. Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním. A bude v den onen světlo velké. Aleluja. Třikrát, vždy o tom víš, se vzpíná ta podivuhodná, 500 let stará píseň, kterou lze slyšet pouze jednou v roce. Píseň, ve které se, nevím ale, co mě k té hříšné myšlence opravňuje, zpívá o tom, že dosud nejsem úplně a navěky ztracen. O Šluknovský arciděkanský kostel bezplatně pečoval Eduard Bienert. Před bohoslužbou těžce kráčel na svých oteklých nohou kolem zešeřelého oltáře a zažíhal svíčku po svíčce. Jeho bratr František pak při mši četl tenkým hláskem epištolu. A o těch dvou už ani slovo víc. Requiescant in pace.

Vyslechli jste další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdeníku Kultura na severu všechno. Přijďte poslouchat zase za týden, ve stejný čas a na stejných vlnách. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Jirkov na Chomutovsku pořídí nové parkovací automaty. Novou sochou na nároží radnice v Liberci je támar, připomíná palmový kmen. Případů nakazy lymskou boreliozou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. Statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. V noci čekáme přeháňky a teploty klesnou k 7 stupňům. Nejvyšší zítřejší teploty budou 14 až 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Nové parkovací automaty chce ještě letos pořídit radnice v Jirkově na Chomutovsku. Jejich nákup odsouhlasili zastupitelé města. Podle vedení Jirkova by pořízení 3 nových parkovacích automatů mělo vyjít zhruba na 724 tisíc korun, včetně DPH. Nahradí zastaralé přístroje v centru města.
2: I když město pořídí nové parkovací automaty ještě letos, řidiči je budou moci používat zřejmě až v příštím roce. Podle webu města mají být totiž napojené na informační systémy Jirkova. Radnice ale dodavatele nových informačních systémů teprve hledá. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři anebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
3: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tentáci, stavěči, ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
0: Novou sochou na nároží radnice v Liberci je támar. Na výšku má 5,5 metru a připomíná palmový kmen. Jejím autorem je uznávaný český sochař Čestmír Suška. Socha bude osvětlená a bude zevnitř svítit, řekla dnes Jitka Mrázková, která má v Liberci instalaci soch u radnice na starost. Sochu Liberec slavnostně odhalí zítra večer. Přibývá nakažených lymskou boreliozou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Héniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující sezóna klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách a nebo na hřbitovech.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno, ojedinělé se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 38 u Dox máme hlášenou vážnou nehodu dvou osobních aut. Zasahují tam záchranáři, tak tam čekejte zdržení. A na cestě z Turnova do Liberce na silnici 1/35 pozor mezi Rádelským mlýnem a Jeřmanicemi. V levém jízdním pruhu tam překáží nehoda dvou osobních aut. Zavolal nám to jeden z řidičů.
4: Čekačka od spoda od Turnova tak je asi přibližně 5 minut. Popojíždí to a jsou tam ty auta. Je tam jenom trojúhelník, zatím žádná šipka, žádná policie.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
5: Příjemnou neděli, vítám vás v klubu Country and Western, vítám vás u druhého pokračování nominací na letošní ceny Country Music Association. Minulý týden jsme se zabývali hlavně zpěváky, zpěvačkami, kapelami a duy a dnes dojde na ty nominované písně, uslyšíte je téměř všechny. Takže to vás dnes čeká a protože se nám minulý týden nevešli nováčci, tak jedním začneme. No a já vám přeji příjemný poslech.

klubu Country and Western dospíval jeden z nováčků nominovaných na cenu Country Music Association. Jenom připomenu, tyhle ceny se budou předávat začátkem listopadu a bude to velké, protože to bude 60. výročí. Ten nováček, který vám zpíval, tedy nominovaný, se jmenoval Tucker Moore, písnička se jmenovala Brunette. My jsme ji už tady v klubu Country and Western hráli, protože se dostala i do top desítky hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Mezi dalšími nováčky jsou Carter Fight, Emily Ann Roberts, Avery Ann a Stephen Wilson Jr. Tohle jméno si zapamatujte, protože dnes o něm ještě bude řeč. My se teď ale rychle přesuneme k další kategorii, která se jmenuje nejlepší album. Je to velmi prestižní kategorie, protože to album musí být opravdu dobré, aby se dostalo do nominací a myslím si, že letošní výběr je opravdu excelentní. Jsou nominováni Luke Combs za album The Way I Am, Parker McCollum za stejnojmenné album, Kacey Musgraves Middle of Nowhere a také Ella Lingley Dandelion. No a pochopitelně mezi nominovanými je také Grammy ověnčený Zach Top. A my si od něj pustíme písničku Ne, I Never Lie, kterou pouštíme často, ale ten druhý single Good Times and Ten Lines. Zach Top v klubu Country and Western.

Dospíval nám Zach Top a máme za sebou v podstatě velmi rychle dvě kategorie, Nováčky a Alba, a teď nás čeká 15 písní. Ono jich není 15, je jich 13, to proto, že v podstatě dvě písničky jsou nominovány jak na single roku, tak na píseň roku. No a abychom to trošku urychlili, tak já teď pustím dvě písně, které bude zpívat Ella Lingley. Ta první se jmenuje Be Here a ta druhá je jedničková, samozřejmě billboardová záležitost, písnička Choose in Texas. Obě písničky tahleté zpěvačky jsou nominovány na cenu Country Music Association jak v kategorii single roku, tak v kategorii píseň roku. Ten rozdíl vám, až Ella Lingley dospívá, vysvětlím.

to byla v klubu Country and Western hned dvakrát Ella Langley s písničkami Be Here a pak Choose in Texas, protože obě písně jsou nominovány na letošní ceny Country Music Association v kategoriích Single roku a také Song nebo Píseň roku. Single roku je cena, kterou dostane umělec, také producent a také zvukař té nahrávky, a Píseň roku, ta je určena, nebo cena Píseň roku, ta je určena pouze pro autory. No a protože Ella Langley je také autorkou těch písní, takže určitě má zaděláno na nějakou z těch cen. Nicméně ty kategorie mají 5 písní vždy, takže my zůstaneme v kategorii Single roku. Máme za sebou tedy 2 nominované písně od Ella Langley a pokračujeme dál. K mému překvapení se dostala do téhleté kategorie také Taylor Swift se svojí novinkou, kterou jsme tady v klubu Country and Western už několikrát pouštěli, protože se dostala i do hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. I Know It, I Know You, Taylor Swift.

Poslouchali jsme Taylor Swift, která s tou písní, která dozněla a která je takovou reakcí na film Toy Story, tuším 5, tak ku podivu se dostala do těch nominací, byť je to v podstatě záležitost letní. Další nominovanou písní na cenu single roku je opět žena. To znamená už čtvrtá píseň, kterou zpívá žena. Tentokrát je to Lainey Wilson a písnička, kterou jsme si tuším i minulý týden pouštěli, Somewhere Over Laredo.

Dospívala Lainey Wilson písničku Somewhere Over Laredo a my v té kategorii nejlepší single roku, což je cena, která je určena pro umělce, producenta a zvukaře, tak si pustíme písničku poslední. Pátou nominovanou je písnička The Fall, tu jsme také minulý týden slyšeli, tu zpívá možná velké překvapení to udílení cen Country Music Association zpěvák Cody Johnson, The Fall.

To byl Colly Johnson, jenom si to zrekapitulujeme. Na cenu single roku byla nominována dvakrát Ella Lingley, jednou Taylor Swift, jednou Lainey Wilson a teď jsme doposlouchali pátého nominovaného Collyho Johnsona. Přesuneme se do kategorie pro autory, což je o něco prestižnější, je to píseň roku. Už jsme slyšeli dvakrát Ella Lingley, protože ty písničky Be Here a Choose in Texas jsou v téhleté kategorii nominovány také, takže teď z téhleté kategorie nás čekají pouze tři písně. A začneme písničkou, kterou už jsme tady také v klubu Country and Western pouštěli, kterou zpívá Megan Mullally a jmenuje se Beautiful Things.

To byla Megan Moroney, ta má letos několik nominací, uvidíme, jestli se jí podaří alespoň jednu proměnit. Já to dobře nevidím, ale uvidíme. Je to velmi zamotané letos. Jsem zvědav, jak to dopadne v listopadu. Mám pro vás teď další dvě písně nominované v kategorii Píseň roku, samozřejmě od Country Music Association, a jsou to shodou okolností písně, které jsme tu ještě v klubu Country and Western nepouštěli. To znamená, že se nedostali ani do top desítky hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, což je tedy s údivem, ale je to v pořádku. Premiéru tudíž bude mít písnička Dry Spell, kterou zpívá Kacey Musgraves právě teď.

To byla premiéra písničky Dry Spell, kterou zpívala Kacey Musgraves, která je nominovaná na píseň roku podle Country Music Association. A další novinka bude následovat a to je to, o co jsem vás prosil hned v úvodu, abyste si zapamatovali jméno Stephen Wilson Jr. Ten je totiž nominovaný jako pátý mezi písněmi roku se svou písní, kterou samozřejmě složil a napsal a zahrál a zaspíval. Ta písnička se jmenuje Gary a je velmi svébytná a originální a já jsem rád, že v tuhle chvíli má v klubu Country Western premiéru Stephen Wilson Jr. písnička Gary.

0: byl Stephen Wilson Jr. Já si tipuju, že tenhle ten človíček možná nějakou cenu získá, uvidíme. Už při předávání cen Academy of Country Music se tohle jméno několikrát objevilo. Teď nás čeká kategorie, kterou si řekneme pouze ústně, abychom udělali co největší prostor té kategorii, která bude následovat. Jenom si řekneme, že mezi hudebními videi roku jsou nominovány písně Choose in Texas, tu jste slyšeli, zpívá Ella Langley, Dry Spell, Casey Musgraves, také jste slyšeli, Gary, Stephen Wilson Jr., jak jsem říkal, také jste slyšeli, a písnička The Fall od Cody Johnsona, tu jste také dnes slyšeli. Jedinou píseň z téhleté kategorie, kterou jste neslyšeli dnes, ale v minulosti už několikrát, je píseň White Horse od Chrise Stapletona, což je pro mě trošku překvapení, protože opravdu písnička White Horse je trošku fousatá, ale je možné, že to video vzniklo ještě v tomto roce, tedy v roce 2026. Pojďme na hudební spolupráci roku, protože to je kategorie, která mě nejvíc baví.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Na Českém rozhlase Sever.
0: A než začneme písničkou, která má stejný přívlastek, protože mě také hodně baví a líbila se mi hned od začátku, když jsem ji uslyšel poprvé. Miranda Lambert a Chris Stapleton jsou nominováni v této kategorii, tedy spolupráce roku, s písničkou A Song to Sing. Tady je.

Tak to byla Miranda Lambert s Chrisem Stapletonem a Mirandu Lambert si tady necháme a k ní přibereme zpěvačku Kacey Musgraves. Tyhle ty dvě dámy natočily píseň, která mě velmi překvapila svým zvukem, svým provedením, svou aranží a jsem rád, že se můžu s vámi o ní podělit, protože písnička Horses and Divorces je také nominovaná na spolupráci roku. A musím říct, že to je fakt pecka. Tady je Kacey Musgraves a

Tak jak se vám líbila tato mexická záležitost? Mě moc. To byly Casey Musgraves a Miranda Lambert. Další spoluprací roku, alespoň v nominacích, je písnička Ellie Lingley a Morgana Whelana, kterou známe z hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a která se jmenuje I Can't Love You Anymore. Tady je.

Dospívali společně Morgan Wallen a Ella Lingley a my se blížíme pomalu, ale jistě k závěru těch nominací. Jsme stále v kategorii spolupráce roku a máme tu poslední dnešní premiéru. Písnička se jmenuje If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Poprvé ji uslyšíte v podání zpěvačky Carly Pearce a zpěváka Riliho Greena. Tady je.

0: Pop Country and Western.
1: To byly společně Carly Pearce a Riley Green v klubu Country and Western, a protože ten druhý díl nominací na ceny Country Music Association se v tuto chvíli opravdu blíží ke svému konci, tak ještě předtím, než vám pustím poslední nominovanou píseň, tak se musím rozloučit. Mějte se hezky, uslyšíme se v klubu Country.

Zde určitě příští týden ve stejném čase na stejné rozhlasové stanici, tedy na Českém rozhlasu Sever. Loučí se a těší se Láďa Svoboda a tady je poslední nominovaná píseň na spolupráce roku podle Country Music Association, zpěváci Hardy, Morgan Wallen, Eric Church a Tim McGraw, písnička MacArthur. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dobrovolníci se dnes zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. Diana Čičmanová z libereckého Naivního divadla je v uší nominaci na ceny Thálie. Ceny Františka Filipovského za dabing znají letošní vítěze. Nejlepšími dabéry jsou Jan Dolanský a Regina Řandová. V noci očekáváme přehánky, teploty klesnou k 7 stupňům. Nejvyšší teploty zítra budou 14 až 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Na víc než 600 místech po celé zemi, kam vyrazili dnes lidé uklízet ulice nebo přírodu, se zapojili do tradiční akce s názvem Ukliďme Česko. Úklid zorganizovali taky místní Sokolové v Duchcově na Teplicku.
2: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
3: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
2: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizace akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
4: Jsem takovej ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
2: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech uší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Představení pro diváky od 4 let nastudoval tvůrčí kolektiv Tmel. O čem vypráví, říká dramaturg Národního divadla Vít Peřina.
5: Zavede diváky, nejen dětské, ale i dospělí si to užijí, do takové fantastické osady. Téma přátelství, ale taky bojování s větrem, se kterým oni se tam musí popasovat a zároveň ho využívají k tomu, aby vůbec fungovala ta jejich osada.
0: Udílení cen herecké asociace se uskuteční v sobotu 3. října. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecké asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě očekáváme oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou polojasno až oblačno a ojedinělé se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/35 mezi Rádelským mlýnem a Jeřmanicemi ze směru z Turnova do Liberce stále dopravu komplikuje nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. Tak počítejte se zdržením. Za Český rozhlas vám přeju příjemný večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti v protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale i o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něm zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tady jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliet Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis Lito Moderne, a Laura Kopelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy školy.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce

0: Obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
1: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy Poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédli i děti.

0: brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrážková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
1: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
2: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle něco podobného.
1: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
0: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve Vile Šťastník k vidění do konce září.
3: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
1: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar,
9: vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Neut Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali takhle do té úžasné parády, to mě strašně těší. A za druhý ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, naschledanou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Neud Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kilo cukru a půl lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noit Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hej Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny 3 novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr. Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Čtyři tenoři tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Massachusetts. Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: do zadečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
2: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
3: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
2: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
4: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
2: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
0: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
6: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru 2 auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Na zdáru, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No, vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velké třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku, lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: javířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Je černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Co se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
2: No, já to já vidím. No. Takže Naděnko, já držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho a mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dikonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dikonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Nemáš, taky to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem ji znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na záchodě, nebo
2: posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představení, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: A já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten ano, přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Prochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni do třetíce. Já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jezdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Ne, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapřu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřiváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavolačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí, tam makám jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chvíli. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Vezmete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čertven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně.
5: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
5: No,
8: tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že ředíte, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano. Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul,
3: ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá,
3: jo.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne, co s takovou hloupou tou, že ano, tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválejte. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhovedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, jde, pozor.
2: Dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 66/53/4. Ano, 66/53/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
2: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné. Mi do

se vmísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše, hle.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu, jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jít.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že?

0: to od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladý.
1: No jo, to jste si tím jistý? Mladý, no tak dobře, no tak mladý, ale plodný, jak koukám.
0: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
1: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodný jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to, ukažte to. Teofil, prášek, hoř, hoř, svíčko mýho milování.
0: Hoř, hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
1: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
0: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
1: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
0: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
1: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, je to nějaká nevěra tam?
0: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
1: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
0: To je švagrova.
1: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
0: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
1: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
0: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
1: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
0: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
1: To je rybářka určitě, že?
0: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
1: Čověče, vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
0: Vidíte?
1: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já
0: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
2: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18. Vdávala jsem se, nemusela jsem, ale manžel chtěl, protože bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bylo se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, teď potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se dostaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec chtěl dát do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a on byl svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Uh-huh.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psát mě říkal, nebudeš to nic s ním lehký. Takže prvních pět roku to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda 20, myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na předžlučníku, malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou. No tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. S Nepchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem, a já jsem byla hubená, tak ona si ke mně přišla sednout, já jsem nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala a ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak nakle budete ještě mě psat seznam, co si mám vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala. A že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla. Jako.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýní a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, senzační lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. Do jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak tak. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila, opak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl i dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a seba si ho načili. No a tak ho nechali přivezt do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pepína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pane kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dneska už nám žádný

už jde. Už se jenom větrem zachvívá prostřelený mě.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a vzala si, jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrnej, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když, jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Hmm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilku.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude žít on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela po zdi a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů. Za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak měla pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný a když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka, vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému říkal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy, opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Ema Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchýně neměl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal. Ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem se...
1: Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedal, ta jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena. Jo, že
0: naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz/Linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. A jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako síně ta byla výborná, ale s chanem se dalo dost jako těžko jak domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitovali někde, že můžeme si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, nebo bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No, přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hlidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystaný, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V3-sku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě, já jsem včelil, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco tchýně, tak ta byla výborná. Z míšťatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to obličení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak, Pepku. Děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nasledanou.
0: Nasledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a chci dovolat. Takže,
0: je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A tu povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. V první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900

0: a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. Přeju vám štěstí při telefonování.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchyně, povedený tchán, teď přichází promluvit na číslo 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchyní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchyně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchyně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naštkla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky. No tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech. No a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození. A tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc. A nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku, takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchyní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo,
0: lze
1: že
0: pochopit.
1: Zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Aneško, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz Lomítko Linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si nikdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na krku,
0: ano,
1: s tím
0: talisman. Tak, poslouchám, jaké
1: jste
0: měla? Já vás
1: zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bomboniéru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý dva měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo půl hodiny, pan doktor za půl hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jednou střechou, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a osmiletá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Anu, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. To...
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli
1: tam
0: si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra?
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkám kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo,
1: jako
0: jo.
1: Já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Tak oni už jsou, to mádi, už mají všichni děti,
0: no,
1: že jo.
0: No teď to říkám, jako. Takže jste tchán vy?
1: No, tak mi to nějak nedošlo. My jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo. Tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju. No tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte
1: tak,
0: se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak to přivítání. A je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl, proč. Protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hynku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to tu odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bidovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým, no. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Snoční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu Noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta šestí ocasá kočka.
0: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska. Na zemku vedchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let. A pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrafili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. Takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína. Ale psaný Paulína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou. Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď. A ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady k její, jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl v té, on dělal na energetice, měl 24 služby, 24 hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozčílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, ano, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový pručí povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty
3: nažou. No,
2: nažou.
3: Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla byste tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsy.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka. Aho.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: Sto denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
7: no,
2: manželku
7: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická, na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
7: Říkala schody, že stavěla,
2: ano, všecko.
7: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je, jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Proč to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikontovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, vikomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jaku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě. To by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
6: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
6: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
6: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
7: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
7: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
7: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
7: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
7: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek. Tak co?
7: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
7: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
7: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
7: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
8: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
9: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
10: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
11: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.